Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli jarním mrazům přijdou na tržbách o více než 1,3 miliardy korun. Úroda má klesnout z běžných 140 tisíc tun na pouhých 64 tisíc. Největší škody jsou u jablek, kde ztráty dosahují zhruba miliardy korun. Téměř polovina profesionálních sadů v Česku má poškozeno více než 80% úrody. Ceny ropy na světových trzích dál rostou kvůli novým útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem 106 dolarů za barel. Růst zmírnila zpráva, že Ukrajina a Rusko mají přestat útočit na vzájemnou energetickou infrastrukturu. Situaci ale dál komplikuje poškození důležitého saúdsko-arabského ropovodu, jehož oprava může trvat několik týdnů. Peking od listopadu úplně zakáže držení dronů. V čínské metropoli už nyní platí zákaz jejich prodeje i létání. Úřady opatření zdůvodňují bezpečností města, ve kterém žije zhruba 22 milionů lidí. Peking je sídlem čínské vlády i vedení komunistické strany. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už zítra se v Ústí nad Labem v areálu společnosti Spolchemie a jeho okolí uskuteční rozsáhlé taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení bude zahájeno v 9 hodin a jeho předpokládaná doba trvání je zhruba 4 hodiny. Námětem cvičení bude modelová situace úniku chloru z vykolejené železniční cisterny. V průběhu cvičení je tak nutné počítat s dočasným dopravním omezením v okolí areálu Spolchemie. Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno. Ráno čekejte místy mlhy a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné úterní ráno, dobré ráno šampioni.
2: Ahoj, ahoj, hezký ráno.
3: Dobré ráno.
1: To bylo na lidi, tak dobré ráno šampioni, kdo jste u přijímačů a dobré ráno ve dva, čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Muzika chystaná, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, taky minuta šampionu, ve které pozor, budete ode dneska zase něco vyhrávat a bude to voucher na 5 000 korun.
3: Hele, já dneska od rána z nějakého důvodu mi hraje furt v hlavě písnička Voda od Hradišťanů. Tak jsem si říkal, že je to třeba znamení, že bychom si tady mohli dneska zahrát.
1: Hele, tak víš, jako vlastně není, nemám s tím problém, no.
3: Hele. To je ono?
1: To je voda, no. To je Voda Hradišťan remix od Justina.

0: Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake na Hit Rádiu. 6 hodin, 6 minut. A Davide, už mi to hraje v hlavě taky. Už mi to hraje taky. Voda je
1: krásná. David tady před chvílí říkal, že je Hradišťan.
0: Počkej.
1: No jo.
2: To je refrén jak víno, teda jak voda.
1: Že mu to hraje, ty jsi byl na koncertě, nebo počkej, proč?
0: Tak ty kážeš vodu a piješ víno, nebo jak to
2: ale máš? My jsme byli úplně náhodou loni na koncertě Hradišťanů v rámci hudby na Vinicích festivalu. A sice nejsme úplně cílová skupina, ale ty tam vlastně celý ten koncert čekáš tady na tu písničku a ona pak zazní a jsi úplně, říkáš si, všechno to stálo za to, jsi úplně odpálený.
1: Takže David byl před rokem na koncertě, ale dneska no, zrovna
0: myslím, to
1: přišlo.
0: Myslím, že to vzpomněl dneska, ne?
2: Vůbec nevím, proč.
0: Tak když zaspomínáme, já jsem byl v roce 2013, to bylo, na koncertě Swedish House Mafia, tady v O2 Areně. Hele, to ti bylo dobrý, to ti bylo tak dobrý. A kde byla Jasmin?
1: Já jsem třeba 2010 chodila na, jestli znáte skupinu nebo kapelu, Cop, Copáci, Nezmaři, tak Zuzana Navarová tehdy no, ještě předtím, no Ježíš Mariano.
0: No jasně.
1: Ale naposledy jsem teda byla na Benovi Kristovalovi, no, tak jestli vás to zajímá. Hele, pojďme radši k minutě šampionu.
0: Tak máme pro vás celý tento týden, respektive ode dneška, voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz, prémiová krmiva pro psy i kočky. A vybereme jednoho z vás, stačí, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jaký je ten poslední koncert, na kterém jste kdy byli.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teď.

0: Dance Again, Jennifer Lopez a Pitbull, tohle je Hit Radio. 3 minuty před 7:15, dobré ránko. Je tady minuta šampionů. My jsme se vás ptali na to, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten poslední koncert, který jste kdy zažili. No a výměnou za to?
1: Výměnou za to dneska a celý zbytek tohoto týdne můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, kde vy najdete krmiva, pamlsky, další věci pro pejsky i pro kočky. A mimochodem je Akinu navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který startuje už 20. září v Praze.
0: Tak Davide, na tobě bude dobře poslouchat a vybrat jednu SMS-ku jednoho posluchače. Tak minuta šampionů startuje právě teď.
1: Lenka Rýmařov Šumperk, Katapult.
0: Pavla Jablone nad Orlicí, Michal David.
1: Katka Praha, ta byla, ne, D v pátek na Činasky.
0: Alča Šumperk, Divoký byl.
1: Dan Pardubice nebyl nikde, protože má pejska.
0: Káča Osoblažsko v Ostravě je na Kristiánu Šepkovi.
1: Jarka Praha, Xindl X a hodiny na City Pikniku.
0: Monča Varnsdorf, Michal David ve Varnsdorfu.
1: Maria z Mariánek v roce 2015 byla na rockovém festivalu.
0: S Mariánkou. Ružina Mikešová, Karlovy Vary, byla jsem na Varuně 2.6.
1: Na ty jeleni.
0: Eva Havlíčkův Brod, Brian Adams.
1: Péťa Dolní Olešnice, Činasky v Trutnově.
0: Barča Lipnice nad Sázavou, loni na Imagine, Pecka jako vždy.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Noid, Bárta Bomba.
0: Jana z Jindřichova Hradce, Sebastian, bylo to úžasný, sice vypad třikrát proud, ale stálo to za to. Co to je součástí show, ne? Co to je
1: no, on tam má
0: show.
1: Hodně efektu, on má ohně, CO2 a tak, tak občas i vypadne proud.
0: Tak možná silnější prodlužku by to chtělo.
2: Hele, třeba v rámci úspor to vždycky schodí na chvíli, víš, jakože...
1: Hele, hrál s ním můj kluk, nechte toho. Pojďme hele, vybrat
0: tak,
1: výherce.
0: A tak to je akustická, ne, pak?
2: Mně se líbil ten, co nechodí na koncerty kvůli tomu, že má psa. Takhle, podle mě to trošku výmluva, protože vždycky toho psa můžeš dát někomu jasně, třeba na hlídání. Ale naši pozornost si získal, takže já bych mu tu cenu dál.
1: Dobře. A ono se to hodí.
0: Dobře. Tak Dane, z Pardubic. Napiš nám SMS-ku, protože v té záplavě zpráv od vás to asi těžko najdem, tak nám napiš a my se ti ozveme. Jinak jsem si říkal, že lidi, co psali teda, že byli na koncertu toho a toho, tak my z toho většinu věcí nehrajem. takže i tak jsme rádi, že jste tady. Další hity pro vás. Pink, You and Your Hand, no a další voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz pro vás budeme mít v minutě šampionu opět zítra. Hezké ráno.

0: J.O. End of Beginning, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Je jedna věc, kterou by podle mě měl každý Čech vidět aspoň jednou za život naživo. A to jsou samozřejmě český korunovační klenoty. A ve svatovický katedrále se včera po roce zase sešlo těch 7 klíčníků, otevřeli tu korunní komoru a vyzvedli svatováclavskou korunu, železo a jabko.
0: Vy jste to už viděli?
1: Ano.
2: Ano.
0: Fakt jo.
1: No, tak a je to tak.
0: Tak já tam ještě nebyl, takže bych možná měl doplnit, ještě jsem se na to ten čas neudělal, takže jsem ostuda. Tak a co vy, kdo nás posloucháte, už jste to viděli?
1: Případně od soboty 19. až do pondělí 28. září máte zase na Pražském hradě možnost.
2: A nebo už teď, pokud chodíte pořád do školy, protože korunovační klenoty už jsou k dispozici pro školy.
0: Jasně. A jak ono to je? Takže je potřeba 7 klíčníků, 7 lidí, aby se sešlo.
2: Jeden donese prezident republiky. Aha. Petr Pavel, druhý předseda vlády Andrej Babiš, třetí předseda senátu Miloš Vystrčil, čtvrtý předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a poslední děkan metropolitní kapituly svatého Víta Ondřej Pávek.
0: Nikdo se tě na to neptal, ale díky.
2: Teď si představte, že jste jeden z těch klíčníků a ten klíč ráno v den, kdy máte přijít ty korunovační klenoty otevřít, klíč nemůžete najít.
0: Nemůžeš
1: a to
0: najít.
1: By se mi přesně stalo, ale. No. A věřím, že vám dvěma teda zrovna taky. No, Davidovi asi.
0: No, ale jak to pak řešíš, že jo? Tak prostě tak zavoláš. No dobrý, prosím vás, to je zámečník. My tady máme takový problém, jo. Hele, my tady dneska vystavujeme korunovační klenoty, ty vole. Chybí nám jeden klíč, jo. Adresu, cože? No Pražský hrad jedna, ale rychle, za 15 minut otvíráme.
2: Proč už tohle dávno není na Face ID, ty jo?
0: No, přesně. Ego Robert Borean, za chvíli žijeme len raz, taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek. Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Teplicku v Háji u Duchcova, v Jarošově ulici šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Litoměřicku v Krapčicích ve směru od Cítova zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Ego a Robert Burian, Tomu Ver. Žemelen Ras, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty se zdarma otevře také veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i další vzácné předměty. Fotbalový brankář Lukáš Horníček zažil v anglické lize první porážku a rovnou debakl. Newcastle prohrál na hřišti Leedsu 1-4 a český reprezentant třikrát inkasoval už v prvním poločase. Dvojice slovenských influencerů vylezla v Itálii na 250 metrů vysoký komín. Do zakázaného areálu bývalé elektrárny vstoupili bez vědomí majitele a z výstupu zveřejnili video. Místní jejich počínání kritizují a majitel zvažuje trestní oznámení.
0: No tak hora, budu mít na co koukat. Jestli to jsou, já teda nevím, jestli to jsou konkrétně tady ty dva kluci, ale nejspíš jo, z jednoho YouTubeového kanálu, asi nebudem dělat úplně reklamu, ale to je moje, jak to říkají dneska mladý, guilty pleasure. Ale já na to koukám a oni teďka nedávno vylezli na, myslím, že to je ve Slovensku, na nejvyšší komín v Evropě. Ale to je vlastně zážitek, jako sice se mi u toho potí ruce a nohy, ale je to dobrý. Vy byste nikam nevylezli takhle?
3: Asi ne.
0: Tak ty už, Davide, ty už dál nemůžeš, ty lezeš šéfovi do zadku, že?
3: Já vím, že mě to nikdo nenatočil.
0: To přijde. Pojďme na hity. Texas, Summer Sun, taky X Ambassadors, Renegades. Tohle všechno vám dáme tady na Hit Radio. Právě teď, tak hezké ráno, šampioni.

0: Posloucháte Snídení šampionů, úterý 15. září, chvíli o půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, nebo spíš se svěřit.
1: Už zase,
0: no. Já jsem si včera, nebo takhle, já jsem si do včerejších 22.30 myslel, že máme úplně v pohodě sousedy, jo.
1: Doufám, že teď poslouchají mimochodem.
0: No to doufám, že poslouchají. Když tak jim to pošlu jako podcast zpětně, jo. Co se stalo? Něco,

0: se nikdy nestalo. Já jsem včera šel spát, nebo šli jsme spát s mojí, bylo asi, nevím, 21:30, půl desátý a krásně se mi usnulo.
1: Tak to je pecka.
0: Byla to pohádka.
2: To je ono, jo.
0: A počkej, a najednou z ničeho nic, jo. A zvuk kladívka. Já jsem se probudil, já jsem se lek jak prase a říkám, co to je? A moje říká, prý on tady někdo přitlouká, prostě zatlouká řebiky, ne? A pak třeba ještě čtyřikrát, jo? Takže to se stalo včera u nás doma, takže měl jsem teda jiné mínění o vás, milí sousedi.
1: A víme jistě, že to byly
0: No bylo řebíky. To, nejhorší, no byly, no nejhorší.
1: No, no ne, tak co? Tak tuhle dobu, kdo by tady zatloukal řebiky?
0: Takhle, bylo to...
2: Čiže, co jsi myslela jinýho, Jasmin?
0: Bylo to velice intenzivní, byly to řebiky.
1: Dobře.
0: Dobře, tak pojďme od tady těch zvuků k jinému zvuku.
3: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: K něčemu příjemnějšímu, i když zvonek může být taky trochu stres point pro někoho. Otevíráte cizím lidem?
1: No ani ne, ale vy byste dneska měli, respektive až do 25. září, kdy běží naše soutěž, kdo pak to zvoní.
0: Už za půl hodiny budeme opět tady v éteru zvonit přesně tady tím zvonkem, který jste slyšeli, a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli tam dole náhodou nevidíte hlídku Hitrádia, která v ruce bude dneska držet kolik? 7 000.
1: 7 000 korun a vy budete mít přesně 30 sekund na to, abyste za náma dorazili.
0: Tak už za půl hoďky. A za malou chvíli taky další muzika, co vás zabaví víkend. Blinding Lights nebo Leony. A taky přihodíme aktuální dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
5: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Jana Morávka.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
8: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
7: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem. www.golfresort.cz golfterasy.cz.
17: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
18: A Krhut se přidává, hoj.
17: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
18: Přeježděný vztah 3.11.
17: Lístky najdete na ticketportal.cz.
18: Tak googli, kupuj a přijď.
19: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
22: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Chomutově v Dukelské ulici šetří policie střed osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením. No a na trase z Chomutova na most za Jirkovem zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut a autobusu. Zdržení je asi desetiminutové.
24: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Hit Radio. Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Leone 6.51. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmina, David a od zítřka už tady jeden z nás nebude. David vyráží na svatební cestu.
1: Je to tak.
0: Protože míří i do Japonska, máme pro tady Davida jeden opravdu důležitý cestovatelský tip.
2: Trošku se bojíme, aby nám tam David nezdivočil, byť jede na tu svatební cestu. My jsme zjistili díky naší kolegyni, že normálně, a možná jste to někdo věděl, ale my dva teda rozhodně ne, že tam na ulicích mají stánky, kde se prodává spodní prádlo. Ale pozor, je to použité spodní prádlo a jsou tam fotky žen, kterým to spodní prádlo patří. A David přikivuje, jakože o tom ví a že proto a tam jede.
1: Tak teďka už víš, teďka už konečně víš, proč tam vyrážíme.
2: Ty vlastně, tak to je
0: ten hlavní důvod, jo. A my jsme si řekli, že bychom ti možná mohli dát něco na cestu, tak Jasmin tady něco přibalila. Vyndej to z té kabelky už teďka. Chceš to přidat jako přímo v éteru nebo až pak mimo?
1: Tak to je to, proč jsem včera říkal, že si musíme zavolat kvůli té cestě, že po mně budeš něco chtít.
0: Jo. A když, no?
2: Ne, jsem chtěla říct, že někdo nosí jako magnetky z dovči, tak uvidíme, co přinese Dave, no.
0: No, to bychom se chtěli. Já si myslím, že je dobrý, že se o tom bavíme takhle ve vysílání, Davide.
2: To je výborný, ano.
0: Protože my bychom se přáli, jestli bys tam, já už jsem tě jako prosil, třeba tak týden zpátky, jestli bys mi něco a ty, ale to asi se nevejde do té bagáže na cestě zpátky. Stačí magnetka, jo? A nebo ty prostě, já nevím, ty spoďáry aspoň.
1: Dobře, domluveno.
0: Jo? Tak jo, a co dovezeš Jasmin? A počkej, za dlouho se vracíš teda vůbec?
1: No za dlouho.
0: Za dlouho, nás
2: počkej,
0: to zajímá.
2: Počkej, tak to tady budem takhle.
0: Takhle, naše posluchače zajímá, jak dlouho to tady bude bez humoru teda tím pádem.
1: No, bez dvou dnů je to přesně měsíc.
0: Ale, jak se ty zprávaři mají, co? Alex Warren, Ordinary, hezké ráno. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
1: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česku může v příštích 20 letech chybět téměř 500 000 pracovníků. Důvodem je stárnutí populace a odchod silných ročníků ze 70. let do důchodu. Na pracovní trh naopak přicházejí výrazně méně početné generace mladých lidí. Situaci by podle expertů mohla zmírnit automatizace, umělá inteligence nebo řízená migrace. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo ve vesmíru. Oznámili to americké vesmírné síly, které jsou součástí ozbrojených sil USA. Podrobnosti o počtu ani typu těchto zbraní ale nezveřejnili. Jde o první oficiální potvrzení přítomnosti amerických zbraní na oběžné dráze. Evropská komise na 6 měsíců přerušila proplácení části dotací Agrofertu. Jde o více než 77 milionů korun kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle komise ani převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu tento problém dostatečně nevyřešilo. Babiš naopak tvrdí, že se holdingu definitivně vzdal a střet zájmu považuje za vyřešený. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Mikulášovicích na Děčínsku byla dokončena druhá etapa projektu nazvaného Mapa bočních cest. Cílem je obnovit a zpřístupnit původní pěší spojení mezi jednotlivými částmi města. Nová trasa je dlouhá 4 kilometry, propojuje místní náměstí s Horními Mikulášovicemi a Kaplí. V následujících měsících budou vytipovány a postupně značeny další cesty, které propojí jednotlivé části města a upozorní na zajímavá místa v regionu. Na Ústecku dnes čekejte krásný počasí, skoro jasno až polojasno. Ráno nám to místy budou kazit mlhy a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké ránko přejeme.
10: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
9: Už za malou chvíli budete možná právě vy, kdo jste registrovaní v naší soutěži, kdo pak zazvoní bohatší o
10: 7000 korun. Zase v 7:10 zazvoní náš soutěžní zvonek a vy buďte u toho.
9: Taylor Swift, taky Michal Schulte a Rehab, to jsou další songy na start hodiny, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: 7 hodin, 9 minut, 48 vteřin, my jsme přesní jak hodiny. Protože je tu naše soutěž.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdy každý den, každý všední den zvoníme tady v éteru a vaším úkolem je nám otevřít.
2: Celá republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí. A tentokrát vám nese 7 000 korun.
0: A 7 000 korun má v ruce Marek Grande. Marku, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj, zdravím vás.
0: Hezké ráno.
3: Zrovna to přepočítávám, jestli jich je opravdu jako 7, jestli jsem to už někde cestou nepostrácel.
0: Počkej, ti to dali ve stovkách nebo jak?
3: Je to pořádnej balík.
0: Počkej, v jakých to máš hodnotách? Máš tam normálně pana Masaryka a Emu?
3: Ano, přesně tak, hezký. Mám jednoho pana Masaryka a 3 Emičky.
0: 3 Emičky?
2: No jo.
0: No jo. To vychází, ne? A to je jedno, prostě 7 tisíc korun. Hele, Marku, neříkej nám přesně, kde jsi, jenom nám popiš, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v tom okolí, co se tam děje, neděje.
3: Prosím tě, já koukám na krásný hřiště, umělka, prostě hned bych si šel zaběhat, možná zahrát fočust, jo, prostě vidím, městské služby jedou tady s vozejkem.
0: Tak možná dobrá nápověda pro někoho, kdo to tam zná. Tak Marku, my jdeme zvonit právě...
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady.
0: Kdo tam je?
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je takhle paní... rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Halo, slyšíme se, ahoj Zdeňko. Ano.
0: Dobré ráno, ahoj, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala,
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná tady v naší soutěži, kdo pak to zvoní?
4: Asi týden.
2: A v tenhle ten čas, těch 7-10, vy jste i v tuhle tu dobu obyčejně doma, nebo jste zůstávala doma právě kvůli téhle soutěži?
4: Ne, já jsem v práci. Já jsem se dala do práce.
0: Jo, tak, okay. No tak vy jste to vymakala. No tak 7 000 korun je vašich, moc gratulujeme. Mějte se krásně, užijte si to. A jestli nám dáte zpátky ještě Marka?
4: Určitě, děkuji moc.
2: Mějte se krásně.
0: Není zač.
3: Ano, tak předáváme prachy, hele,
0: Marku,
3: je to tady.
0: Marku, my jsme splněná a můžeme říct, že jsme byli dneska na Vysočině, konkrétně v Jihlavě, tak zdravíme do Jihlavy. Marku, děkujeme, měj se hezky a myslím si, že do konce soutěže se spolu ještě uslyšíme.
3: No, my velmi rádi takhle děláme radost. Tak zdravíme a předáváme 7 000, ahoj!
2: Ahoj!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle je Sia. Chandelier na Hit Radio, chvíli po 7:45, stále vám přejeme hezké úterní ráno.
1: Jestli máte pocit, že vaším největším talentem je spánek a spaní obecně, tak konečně přišla vaše chvíle, jo? My stejně jako v minulý hodině, i teďka zavítáme do Japonska a máme tu zřejmě tady další důvod, proč se tam David za pár dní chystá. V Japonsku pořádají závod ve spaní a vítěz si může odnést přepočtu asi 350 tisíc korun.
0: V tom bude nějaký háček určitě. To nebude jen tak, protože jako kdybych se do toho přihlásil já, tak vyhrávám úplně, no, s přehledem.
1: Tak jo. Já vám řeknu pravidla, jo. Soutěžící mají 90 minut na to, aby usnuli co nejrychleji, nazbírali co nejlepší jako skóre spánkový a měří se rychlost usnutí, hloubka spánku i jeho kvalita. Ale máte to na to těch 90 minut.
0: A co chrápání?
1: To je asi možná bonus dokonce.
0: Ne, jestli za to nejsou náhodou trestný body, víš, že se za to jako nestrhává ta odměna náhodou.
1: A tak my dostáváme zaplaceno za to, že v práci nespíme, vlastně, a oni jako musí, to mi přijde teda ostrý.
2: Jedna z mála soutěží, ve který bys, Michale, mohl být opravdu úspěšný.
0: Jo, mám šanci něco dokázat v životě.
2: Chtěl bych poděkovat rodině, že mě podporovala.
0: Ale děkuju a vám děkuju. A vám, i vám, jste naši skvělí posluchači, děkuju, že nás takhle držíte nad vodou. Lost Frequencies, Reality za malou chvíli, taky přidáme dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
14: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů. domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
15: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí v Průmyslové ulici srazilo osobní auto Srnu. Počítejte s omezením provozu. No a v Liberci v Masarykově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Guetta, Kelly Rowland, takhle vám hraje úterní hitrádio snídaní šampionů. 7.31, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Tom Holland se stal nejvýdělečnějším hercem všech dob. K prvenství mu výrazně pomohly především úspěšné Marvelovky se Spider-Manem. V Česku se poprvé objevil invazivní rak červený. Několik jedinců našli přírodovědci v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tento druh se rychle množí a navíc přenáší račí mor, který je pro naše raky smrtelný. Heidi Klum dala svému synovi k narozeninám červené Ferrari. Luxusní dárek přitom souvisí se sázkou, kterou před lety uzavřel s jejím manželem při hraní videohry. Výhra se mu tak po letech pořádně vyplatila.
0: Hezký. Dostat takhle k plnoletosti Ferráčo. No. Co jste dostali vy k 18 nám?
2: Tak já jsem měl tehdy červenou Felicii, což je trošku podobný tomu Ferrari.
0: Jakoby takhle, hele, jakoby ten prvotní, ten nápad je stejný, jako je to auto a jezdí to. Jo?
2: Hele, já jsem dostal peníze na řidičák.
0: Vykecej, já taky, co Jasmin?
3: Tak ten jsem si platila sama a na dárek k 18 si nespomenu, tyjo.
0: Nespomeneš?
3: Opravdu ne, asi něco obvyklýho, nevím co.
0: A třeba vy si vzpomenete. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, to je náhodička.
2: To byl oslý můstek jako blázen.
0: Hele, to byl největší most, co jsem postavil za posledního půl roku. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové, tenhle celý týden hrajete o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls. Ty zaspívají, vystoupí 23. září v pražské O2 aréně, pokud se nepletu, to je příští týden už.
3: Je to tak, příští středa.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Farda Mirai, takhle zní úterní Hit Radio 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka, celý tento týden máte možnost vyhrát dva parádní lupeny na koncert The Pussycat Dolls, které zahrají příští týden 23. září v pražské O2 aréně. S námi ve vysílání je Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Tome. Tak prosím tě, co bys s těma lístkama dělal? Pro sebe, pro kamarádku, pro přítelkyni?
2: No, s přítelem bychom šli.
3: OK.
0: No tak jo. Tak samozřejmě. Tak Tome, pět otázek, ty tě dělí od výhry, tak jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Tome, co ukazuje tachometr?
2: Tachometr ukazuje rychlost.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je dvojnásobek 10?
2: To bude asi 20.
3: Je to tak?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterým orgánem dýcháme?
2: Já dýchám pusou i nosem.
0: A orgán potřebujem?
2: Tak plíce.
3: Orgán potřebujem, je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Tome, jaký ovoce je hlavní surovinou povidel?
2: Tak to vím přesně z ušvestky. Mm-hmm.
0: A poslední pátá otázka. Tome, nosí datel cvičky?
2: Datly, které znám, nenosí.
3: Je to tak!
0: Úplně dežavý. Tomáši, vyhráváš 2 vstupenky na The Pussycat Dolls příští týden na pražské O2 Arena 23. září, tak si to můžete s tím klukem užít.
3: Jo? Moc ti gratulujeme.
0: Tak hezký ráno, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak další lupení pro vás budeme mít opět zítra ve čtvrtek a i v pátek na Pussycat Dolls v O2 Areně.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Pussycat Dolls, J-Hope. Pussycat Dolls příští týden v O2 aréně 23. září. Teď tady u nás na Hitrádiu v 7.42. Hezké ráno.
1: Pánové, to je na vás, jo?
0: Ano.
1: Dneska máte oficiální důvod uvědomit si, co za zlata a poklady máte doma, jo? Protože je den, který se jmenuje Oceň svoji manželku. A já jsem si řekla, že bychom to mohli udělat opravdu jako doslovně a ocenit v korunách vaše přítelkyně a nastávající.
0: Počkej, jako jak ocenit, jak to myslíš?
1: No, ocenit, tak kolik by stály vlastně všechny ty věci, co ona pro vás přes den dělá a pro vaši domácnost a tak, jo?
0: Pojďme. Já nemůžu hrát,
2: a odečítat nebudeme teda, jo?
0: Moje dívka poslouchá, já nemůžu udělat takovej ceník veřejně.
1: Ne, pojďme to počítat podle toho, kolik byste za podobnou službu dali někomu cizímu, jo? Tak třeba povlečení postele, kolik byste za to dali?
0: Hele, 5 kilo.
2: 100.
0: A počkej, baví se ve úrech, nebo?
2: 100 korun. Ne,
1: tak dobře, podle stovku. Koho z vás půjdu? Dobře, tak 100. Dál tady máme třeba vyprání, vyžehlení, nachystání, oblečení.
2: No
0: to už.
1: A?
0: To už je vyšší
2: tak
0: sazba.
2: Tam bych dal tu 500 možná.
0: Tak, asi klidně 1000, no.
2: Tak dejme 750.
1: Tak 750, dobrá.
0: A počítáš koho, mě nebo David?
1: To tam, čem jste se shodli? 750.
0: Jasně.
1: Uvařit oběd a večeři. To je jako, teď v restauraci byste zaplatili za 2 jídla ranec.
0: No tak jako když se to objednáš na nějaký dovážkový službě, tak to vyjde třeba na 500 pro dva.
2: Takže
1: ale oběd a večeře.
2: Ale měsíčně.
0: Oběd a večeře.
2: Se, jo, jednorázově vlastně.
1: Jednorázově oběd a večeře.
2: No tak 500, no. 500.
0: Taky, tak budeme se držet při zemi, jasně to počítá.
2: Tak dejme 400. Dejme 400.
1: Jenom 4, hej, tak vy. Obstarání nákupu. Jo, dojde manželka nakoupit.
0: 500.
1: Souhlasíš, Davide?
2: Já bych dal 300. Tak dejme 4, no.
1: Starání se o děti. A?
0: Jako denně.
1: No denně, ano.
2: No jednorázově, na ten jeden den.
0: Jednorázově, ano, jednorázově, ale o jedno dítě.
2: Tak já dám taky 500.
0: To je k nevyčíslení. Dobře, hele, budu se držet Davida.
1: No, dobře. A pak je tady poslední věc, a to je společný čas strávený v ložnici. Mhm. Jak by řekli
2: podle toho, jestli utírá
1: Hideaway.
2: Nebo jestli se něco děje, no.
1: No tak děje se tam samozřejmě něco.
2: Tak Michal má představu, jak se tyhle ceny pohybují venku.
1: Dobře, tak to dejme k nezaplacení tohle, ať vás z toho
0: dobře,
1: vyblíknu.
0: Dobře, k nezaplacení, tak kolik vyšlo?
1: Dobře, tak za den bez toho čísla v té ložnici teda 2150, to máte za den, ale krát 7 dní, to je 15 000 a krát 4, protože máme 4 týdny, tak 60 200 korun, takže pánové, až vám řekne doma něco žena, že máte udělat, vyníst koš, umýt koupelnu, cokoliv, tak vy to uděláte.
0: Já jsem říkal, že nehraju tuhle hru.
2: To je dost, jo.
0: Nebylo úplně jasný, kam to míří, jo. Já jsem úplně čekal, že proto ty, jsem ti říkal, ty částky dáváš jako nízko na video. Protože bylo jasný, že Jasmin pak vezme kalkulačku a udělá. Aha, no, tak krát 7, krát 4, 60 tisíc.
2: Úplně vidím, jak našim posluchačům teď budou přicházet QR kody, že jo, od jejich partnerek.
1: A to bychom mohli udělat, holky, co? To by bylo bájo.
0: Nebo byste mohli poslat vy, kdo posloucháte QR kód nám, za to, že nás musíte poslouchat. Kolik vám máme poslat, co? Za chvíli Alvaro Soler, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: V
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
11: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
14: Na kraji zamíchej, ochutnej, njam, njam, njam.
15: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili bouračku v Děčíně v Uhelné ulici, šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Plzeňsku u Litic ve směru od Radobyčic budou probíhat práce údržby.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Alvaro Soler a tohle je úterní Hit Radio Snídaně šampionů. Nás by zajímalo, jestli máte divný příjmení. Prostě příjmení, díky kterému se třeba musíte představovat několikrát, protože se vás lidi ptají, jak jste to říkal? Jak jste to říkala?
1: Cože to?
0: Tak tenhle týden je váš den, protože v Praze se má na konci týdne konat první neoficiální sraz lidí, jejichž příjmení má víc než 15 písmen a na úřadech kvůli tomu pravidelně bojují s kolonkama a systémama. To je trošku jako jinačí, než jsme, jo, ale mě spíš jako baví to ty nejdivnější příjmení. Znáte nějaký divný příjmení? Já třeba jako Jošt.
2: No, to je zvláštní příjmení.
0: To je zvláštní.
2: Nechtěl bych ho mít.
1: Já bych asi mezi váma bodovala v té dílce zrovna. Grinerová, jo, tady máme Knejpa, Jošta, ale v té divnosti myslím si, že Jošt vede.
0: To je tak, David je nejkratší.
2: Jo, a Knejp, to je úplně učebnicový.
0: No, Knejp, hlavně to je jednoslabičný, že jo, co to znamená? Tak já vím, co to znamená, Knejp, je to starý obuvnický nůž, jo. Co to je vaše příjmení? Grinerová, ty jsi jako zelená?
1: Asi zelená, no, Griner, zelený on, nevím, zelenáč jsem prostě.
0: A David je prostě Jošt. Má to nějaký hlubší význam?
2: Asi ne, čověče, nezjišťoval jsem.
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý, buď bizár, anebo dílka.
0: 800 937 937, pojďte volat teď. Někdo, kdo máte opravdu chuťovečku, že se vás ty lidi prostě ptají a stejně, když se zeptají čtyřikrát, tak to napíšou špatně. Hele, tak telefony zvoní, jo, to jsme nečekali, že to bude takhle rychle.
1: Vezmeme maximálně
0: dobré
1: tři.
0: Ráno, jak se jmenujete příjmením?
3: No, zdravím, to neuhádnete, jmenujte Jebas.
0: Jak?
1: Jakže?
3: J-E-B-A-S.
0: Jebas? Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
0: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
3: To nemůžu říct do rádia.
0: Rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
0: A víš, odkud to příjmení pochází, prosím tě, zjišťoval jsi někde ty kořeny, ten původ toho příjmení?
3: Jo, to někam směrem jako na východ.
0: Na východ. Jebas.
3: Hodně na východ.
0: Hodně na východ. No tak my moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě, a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
3: Martin.
0: Tak Martine, zdar jebas, čau.
3: Zdar.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
4: Dobré ráno.
3: Harenčar.
0: Ještě jednou.
3: Harenčar.
0: Harenčar. Tak to jsem taky v životě neslyšel.
1: Harenčar.
0: A odkud to pochází, prosím pěkně, to příjmení?
3: To pochází ze Slovenska.
0: Harenčar.
1: Hm? Ale ty bys mohl krásně soutěžit, protože jsme se tě opravdu zeptali, cože to?
0: No tak jeba se taky. tak moc děkujeme, přejeme krásný den, děkujeme.
3: I vám.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vezmeme ještě tady někoho do třetice. Dobré ráno, tak jaké je vaše příjmení?
1: Jo. To bylo ale nejkratší, tyjo, to by opravdu neobstal.
0: Dokonalý. Tak díky za vaše, chci se říct hlasovky, ale díky za vaše příspěvky live. LP Lost On You, další muzika, tu stihneme do 8 a pak David přihodí další zprávy. Tak dobré ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny elektřiny a plynu na burze vystoupaly na nejvyšší úroveň za několik let. Důvodem je především válka na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek energií. Zdražení se postupně promítne také do účtů českých odběratelů. Podle expertů si mohou některé domácnosti ročně připlatit několik tisíc korun. Maso sportovních koní z Irska, které nemělo být určeno k jídlu, mohlo skončit v evropských potravinách. Koně během kariéry dostávali léky a hormony, kvůli kterým jejich maso nesmělo být použito k výrobě potravin. Obchodníci jim ale podle policie falšovali pasy a upravovali čipy, aby je mohli prodat na jatka. Při razích ve 4 evropských zemích policisté zkontrolovali přes 1000 koní a zadrželi 3 lidi. Část expertů a šéfů technologických firem volá po zpomalení vývoje umělé inteligence. Varují, že současné tempo může předběhnout možnosti, jak AI bezpečně kontrolovat. Americký prezident Donald Trump ale zpomalování odmítá a chce především udržet náskok USA před Čínou. Podobně reaguje i Peking, podle kterého by se vývoj umělé inteligence neměl brzdit. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už zítra se v Ústí nad Labem v areálu společnosti Spolchemie a jeho okolí uskuteční rozsáhlé taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení bude zahájeno v 9 hodin a jeho předpokládaná doba trvání je zhruba 4 hodiny. Námětem cvičení bude modelová situace úniku chloru z vykolejené železniční cisterny. V průběhu cvičení je tak nutné počítat s dočasným dopravním omezením v okolí areálu Spolchemie. Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno. Ráno čekejte místy mlhy a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Čau.
9: Krásný úterní ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Jsme rádi, že tu jste s námi i 8:03. Krásné ráno všem.
9: Za chviličku budeme pátrat po uprchlících, ale ne po lidech, protože po českých ulicích se procházelo zvíře, který byste opravdu čekali spíš v zoo, než jen tak někde na ulici.
8: Tak nechoďte daleko od rádia. Dua Lipa, Love Again, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: fantastická Dua Lipa, Love Again, tohle je Hit Radio 7 minut po 8.
1: Představte si, že si jdete ráno jen tak koupit třeba rohlíky někam do obchodu a jdete kolem kontejneru a tam na vás kouká metrový ještěr. Já vám říkám, že mě by houklo okamžitě, jo. Víc se bojím hadů, ale obecně tyhle ty zvěři, to se bojím. Tohle se stalo ve Frýdku Místku, kde jednomu chovateli utekl varan a vyrazil si tam prostě na procházku ulicema a pak se to řešilo s policií, nějaký odchytli, dobrý. Nicméně mě zajímá, jaký divný zvíře, a není to právě pes nebo kočka, ale nějaký neobvyklý, třeba uteklo vám.
0: Já nevím, počítej se do toho ovce a kozy.
1: Jo, klidně.
0: No, tak to, když jsem byl menší, no, tak to nám uteklo a honili jsme to po vsi s babičkou, no, co vy?
2: My jsme měli na chodbě minulý týden potkana, ale to sem asi nepatří.
1: Není váš teda, jo? Ten vám neutek, ten přišel no, naopak.
2: Ani souseda, doufám.
0: No tak tím pádem, když ho nemá nikdo v baráku, by se to dalo považovat za exotický zvíře.
1: Ale Laďka je vysoko, protože nám vyprávěla tady kolegyně, že její kamarádce utekl pštros a doběhl až ke KFC v Bohumíně. Takže,
0: no takhle, jestli ho odchytli dřív ty lidi z KFCčka, tak pštrosa už nikdo neviděl, jo? Hele, a místní si údajně ten den pochvalovali skvělou netradiční chuť pštrosí vred.
1: Tak jestli tohle někdo z vás přebije, pojďte nám napsat 777 937 777, co divného vám uteklo.
0: No a tak vlastně, já nevím, tak teďka na tom Slezsku, takže ty jsi říkala ve Frýdku Místku jako ještěr, teďka teda Bohumín, tam teda jako utíkají pštrosy, tak já nevím, tak co tam, tak ty zvířata tam jsou na volno, no, ale to je divočina prostě.
1: Divočina.
0: Tak dejte nám vědět, co nejdivnějšího vám kdy uteklo, jaký zvíře, počítá se do toho klidně manžel, jo. Hlasovku na WhatsApp 777 937 777, nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Mandolína na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Hit Radio, Jonas Blue, JP Cooper. 8:45 přesně, přejeme hezké ráno.
1: Ve Frýdku Místku utekl nějakýmu majiteli asi tak metrovej varan a producíroval se tam ulicema. A nás zajímalo, co kdy divnýho uteklo vám.
0: My jsme se tady tak mezi sebou bavili, co uteklo nám a vlastně jako trapný, jo. Já jsem říkal, že nám utekly tehda ovce a kozy a jako to je něco proti tomu, co jste nám psali vy. Bavíte nás, těch zpráv od vás přišlo milion, tak píše třeba Petra. Tak mě ne, ale z Vole u Prahy. Tam z Malé Zoo často běhal po vesnici lev i puma. To chceš prostě jít v trenclích na zahrádku a vidět takovou kočičku.
1: To by mě asi překvapilo hodně, no.
0: Trencle by byly špinavý. Pojďme dál.
1: Ahoj šampioni, kolegyni utekla lama z farmičky, která je přímo u sídliště v Ústí. Takže se lama procházela mezi paneláky a lidi psali na Facebook, že si nejsou jistý, kolik toho vypili a jestli vidí dobře.
0: Geniální.
1: Lama.
0: Taky Kamila. Dobré ránko, mně kdysi utekla achatina obrovská, v závorce africký šnek. Mm-hmm. Ráno jsem šla po stopách na zdech, zlikvidoval mi jako pubertěťce všechny vylepené plakáty.
1: Oh.
0: To mi přijde vlastně spojení, že ti uteče šnek. Poměrně bizarní, ale našla ho. Mělo to dobrý konec.
1: Pak ty slizký stopy, no fuj. Sousedům nad námi utekli cvrčci, kterými krmili ještěrky, které chovali. Cvrkali ve stoupačkách ještě asi půl roku. Hlavně v noci. Bůh ví, co tam žrali. Asi izolaci. No tak to je taky skvělý.
0: A vlastně díky tomu teďka víme, jakou má takový cvrček, jak mu vydrží baterky. Jo? Že teda cvrček vydrží cvrkat půl roku. Pojďme dál, hlasovka od Lucie.
2: Tak, ahoj radio. Tak já jako malý dítě jsem měla na starost dvoumetrovou krajtu. Nebo hrozniše. Jedno z toho a říkala jsem si, jo, tak dobrý, byly mi asi 4, já ji tahala za ocas, měla jsem ji udržet na trávě, jenomže malá Lucie, ta si šla hrát a krajta se zamotala do motoru. Vůbec nevím, jak ji dostali ven, nějakým způsobem ji ven dostali, ale už se mi nikdy na starost nedostala. Takže utekl mi velký, ale velký had.
1: Tak krajta v motoru, to pak nechceš najít, podle mě teda.
0: Přijde taky hezký spojení, že taháš hada za ocas, když to je vlastně jeden dlouhý ocas, dalo by se říct. Pojďme taky na hlasovku od Lenky.
3: Ahoj, prosím tě, já jsem měla ex-přítele, který choval takový ty exotický pavouky a pořídil si takovýho toho obrovskýho stromovýho. Ten má rozpětí jako těch chabadel, ne, jako asi třeba 40 cm, jo. A on mu utek. Takže jsem byla přilepená celou dobu na stropě, visela jsem na stropě, než on ho odchytí, protože to byl masakr. Nakonec se v paneláku proplet až k nějaký stařence o dvě patra níž a ta volala teda policajty, že má velkou tarantuli, takže pak jsme ho teda našli, jo. Ale můžu vám říct, že já jsem tam ani třeba nespala u toho přítele, protože já jsem měla takový strach, že na mě jako někde to, já bych se doma po to, takže tak zdravím všechny, mějte se, čau.
1: Mě strašně mrzí, že jsou děti ve škole, protože jsme se dozvěděli, že teda pavouci nemají nožičky, ale chapadla.
0: Já jsem chtěl říct, že rozpětí chapadel, říkám si pavouk. Hele, takhle, dáme písničku a pak si dáme hodinu bižule, jo? Může bejt, ještě píše Nika, dobré ráno, sousedům utekl muflon k nám na terasu, jak velký je to zvíře, si uvědomíte, až když opravdu je to face to face. Pojďme hrát, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké ráno, zítra rádio.

0: tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio. Chvíli před půl devátou, The Emptiness Machine. Krásné ráno. My jsme se tady bavili o tom, jaké zvíře jste kde naháněli, nebo co jste kde našli. A ještě bych se k tomu vrátil, přišla skvělá zpráva. Ahojky, vyhazovala jsem odpad a v popelnici byl exotický pavouk. Strašně jsem se lekla a utíkala pro kamaráda. Ten přišel a zjistil, že je to pouze svlečené torzo z pavouka. Upozorňuji, že jsem se bála i toho svlečeného kabátu. Tak já ti teda nevím, ale byl bych radši asi, kdyby tam byl ten pavouk uschlej, protože on se jenom odložil a pobíhá někde jako jinde, jo. Děkujeme za vaše všechny zprávy. Za chvíli další hity Lady Gaga, Paparazzi a taky David přidá jeho ranní update. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: firmanazážitky.cz.
21: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci včetně terasy budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Královéhradecku v Třebechovicích pod Orebem v ulici Na Stavě. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a v Chebu na náměstí Prokopa Holého blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Projedete s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Paparazzi, Lady Gaga, Hit Radio, minutu po půl deváté, je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Tokiu jsou k vidění originální rekvizity ze světa Star Wars. Nejcennější je světelný meč Dartha Vadera, který se před rokem prodal za zhruba 75 milionů korun. V listopadu zamíří společně s desítkami dalších světelných mečů a stovkami rekvizit do aukce. Alexandr Ovečkin se znovu veřejně postavil za stranu Vladimíra Putina. Hvězdní hokejista se objevil v předvolebním videu Jednotného Ruska po boku dalších známých osobností. Ovečkin se přitom podporou Putina netají už řadu let. Donald Trump během pětního aktu k 11. září několikrát působil, jako by usínal. Záběry se rychle rozšířily po internetu a prezident si vysloužil přezdívku Sleepy Don. Bílý dům ale tvrdí, že Trump nespal a pouze se zavřenýma očima naslouchal.
3: No, Don Trumpieri.
0: Jo, nespal. Hele, dobrý, Trump jako fajn, ale spíš pojďme se pobavit o tom, že ty nás teďka opouštíš na měsíc, vyrážíš na svatební cestu, Davide, a budeš nám chybět.
2: Bez dvou dnů rovný měsíc tady nebudu.
0: No, jen se pochlup, jak dlouho jedete. Ještě řekně, co to stálo. Takže Japonsko, tak moc ti to závidíme. Pošli nám nějakou fotku nebo třeba hlasovku bys tam mohl poslat, jo, když se budeš nudit náhodou.
2: Dobře.
0: Myslím si, že v Japonsku se ale asi nenudíš, ne?
3: Hlavně si nemyslím, že my budeme to jako první, na co on bude myslet, že jo, každý den.
2: Ale třeba jo, třeba si na vás někdy vzpomenu.
0: Já si myslím, že si vzpomene, no. že si na nás vzpomene. Že ti budeme chybět, Davide. No tak jo, tak si to moc užij. Pozdravuj Evu a těšíme se za měsíc. No a my pokračujeme. No, tak budeme se snažit dělat nějaký humor bez Davida, no. To bude těžký, ale to bude těžký. No, hezké ráno, zítra, Dia.

0: Tohle jsou hity. Pro vaše lepší ráno Mark Ember Belong Together. 8 minut po půl deváté s vámi Michal a Jasmin.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste se v naší nový soutěži Dopak to zvoní mohli vyhrát nějaký peníze. Dneska konkrétně 7 000 korun a přesně to se stalo a povedlo se to Zdeňce.
0: Pojďme si to připomenout.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno,
4: ano,
0: Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju.
0: Takovou radost měla Zdeňka. Radost z peněz můžete mít i vy a už zítra, hned zítra v 7 hodin 10 minut, vracíme se zpátky na 5 000 korun, což je ta startovní pozice. Pokud někdo neotevře, tak připomínáme, že přihodíme vždycky tisícovku navíc, proto dneska tam bylo 1007.
2: Abyste mohli být vybráni, tak musíte být zaregistrováni na webu hitradio.cz. Každý den soutěžíme v 7.10 až do 25. září a poslední den soutěže.
0: Jeden z vás, kdo bude registrovaný, vyhraje 50 000 korun. A když to dobře půjde, tak přijedeme my dva. Takže 40.

0: Registrace na webu hitradio.cz 30.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
17: Thank you.

0: Imagine Dragons, Believer, 8.50, Hit Radio, dobré ráno.
1: Od dneška zase začíná období, kdy se doma bude bojovat o ovladač, protože, pánové, asi hlavně, startuje hokejová liga.
0: Hokejová extraliga. My tady od těch věcí máme Davida, ale ten nás už opustil, už tady není. Tak Jasmin, trochu si říct, že ty tomu sportu rozumíš trošku víc než já. I když teda, ať se úplně neschazuju, tak já mám teda radši hokej a hokej mě teda baví moc.
1: No to mě
0: moc,
1: taky.
0: Moc.
1: Letos má být podle všeho ještě našlapanější než dřív ta extraliga, protože se do Česka vrací velký jména, mistři světa i hráči se zkušenostma vlastně z NHL. Podle všeho má být největší pozornost na Pardubicích, protože tam se bude obhajovat titul a kdyby se jim to povedlo, tak by to byla vlastně jejich první úspěšná obhajoba v historii tohodle toho klubu. Nicméně teda samozřejmě Zálusk má Sparta, Třinec, Kometa, Liberec a je na vás, komu fandíte.
0: Ty jsi neuvěřitelná. No kdo se mnou půjde na Spartičku, co? Někdo se hlásí, klidně napište, zajdeme. Jinak ať fandíte komukoliv, tak si k tomu můžete pustit novýho pokáče, který přesně pro tuhle výjimečnou sportovní událost složil song.
2: Jsme všichni jeden tým.
0: Tohle je pokáč, jmenuje se to Jdeme na hokej.
1: A tak pojďme na hokej, pojďme si to dát.
0: Tak pojďme na hokej, takže hokejová extraliga startuje a startuje i nejnovější pokáč tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
3: Jdeme na hokej.

0: se Sigmou a Palomou Fates jsme dojeli do cíle, posloucháte úterní snídaní šampionů. A ta už teď opravdu končí, protože bude 9, budou nás střídat naši skvělí kolegové, taky parádní muzika, hned po 9. Coldplay, Britney Spears nebo Offenbach.
1: Díky, že jste byli s náma, připomínáme, že od zítřka jsme vlastně bez Davida.
0: Bude tady s náma Filip Lejček, no a taky připomínáme, že vy, kdo s námi hrajete hru Kdo pak to zvoní, takže zítra v 7.10 někomu z vás, možná právě vám, povezeme 5000 korun, detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak mějte úspěšný úterý, parto.
1: A zítra od 6, ahoj.
0: Jsme tady, čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mělníka, naslaný před nájezdem na D8. Vytvořila se tam 3-kilometrová kolona, takže počítejte se zdržením. Na Vděčíně v Uhelné ulici tam šetří policie bouračku dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
2: On Air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První den bude určena školákům, od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravě pravidel obchodování s emisními povolenkami pro vytápění budov a silniční dopravu. Druhý den plenárního zasedání budou schvalovat úpravy týkající se takzvaného uhlíkového cla a čeká je také debata o tom, jak se napříště lépe připravit na vlny veder. V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevily invazivní raci červení, jde o první výskyt tohoto druhu v České republice. Tento druh je přenášečem račího moru. Přírodovědci chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Výskyt korýše, který pochází ze Severní Ameriky, je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnějšího raka v Evropě. No a zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem nezačne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech dnes čekáme skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy mlhy, odpoledne bude přechodně oblačno, teploty 21 až 24 na horách, tam to bude do 19 stupňů Celsia. No a teď se z té mlhy na vás vynoří na dopolední show. Lucka, dám
1: pozor, pozor, ale pozor, mlha je jenom v Ústí nad Labem.
11: Opravím tě, mlha není všude.
3: Mm-hmm. Já vím, že ne.
11: Já už to chci říct dávno, ty jsi mi k tomu ještě nepustil, protože máš zprávy. Třeba, když se podíváš v Teplicích, tak tam je krásné sluníčko nahoře, ale by stranech už je mlha.
3: Počkej, jak se mám podívat v Teplicích, když jsem v Ústí nad Labem?
11: Já vím, tady je mlha, no, v Ústí nad Labem. Jinak je krásně a bude krásně. A my taky krásně to rozjedeme.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Přesně tak, přejeme vám krásný úterý, přátelé, s váma pochopitelně už tradičně, klasicky vaše LSD, Lucka s Danem a těšíme se na vás.
11: No jsme rádi, že jste s námi a za malou chvíli vám poradíme, jak si hrát hezký balík u nás na Hitrádu Nord Music a taky dorazí Marek Eben a Tereza Kosková vysvětlit, co se stalo ve Stardance.
1: To je průšvih.

0: Offenbach, Hit Ráno Rock Music, díky za to, že jste s námi, přejeme vám krásný úterý vaše LSD.
1: Přátelé, je to tady. Šok ve Stardance, asi se to už taky zaznamenali, protože včera to padlo odpoledne, že Tereza s Markem budou moderovat naposledy tento ročník Stardance, který se rozjede 10. října a skončí 12. prosince.
0: Myslím si, že pro spoustu diváků a takových těch milovníků doslova Stardance to byl velký šok.
1: Ano.
0: Pro nás všechny asi taky. No, my jsme samozřejmě s Danem tu nabídku dostali. Pojďme to přiznat.
1: Tomu se dostaneme ještě.
0: Tomu se určitě dostaneme. Pojďme to přiznat. A já se za to nestydím, mě to potěšilo. A já jsem si tak jako říkala, co o tom tanci my dva víme, jo? Jak dalece bychom byli edukovaní, erudovaní uvádět takovýhle pořad, protože ty jsi se přiznal, že jsi v tanečních...
1: Já tomu absolutně nerozumím.
0: Nikdy nebyl.
1: Nebyl jsem. A mrzí mě to teď, jako zpětně.
0: Hele, taková rumba, ta by ti šla.
1: Rumba, nebo...
0: Rumba.
1: Rumba, ta by mi šla a ča-ča-ča, taky by mi šla. Ča-ča-ča, to mi taky. Pojď sem, ča-ča-ča.
0: Mně dřív by šlo i tango.
1: Ano.
0: Ale s přibývajícími lety tango v tangách už taky není.
1: To není úplně ideální.
0: To taky není. No, no, každopádně my jsme s Danem tuto nabídku zdvořile odmítli, to jednání trvalo zhruba 2 hodiny a my jsme tady si udělali takový záznam z toho, jak s náma Česká televize, respektive produkce České televize jednala. Protože odmítnout takovouhle úžasnou věc je, nebylo to pro nás s Danem jednoduchý, stalo nás to spoustu.
1: Ale nakonec to rozhodnutí padlo.
0: Hmm.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.

0: Krásné úterý všem tady od nás z Hitrádia Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem.
1: Dobrý den, a teď důkaz toho, jak mladí mohou být někdy zmatení podle toho, co se děje. Vracím se zpátky na Znojenském Vinohradní, kde jsem byl od čtvrtka do neděle a já tam v sobotu potkal kamaráda. Dlouho jsem ho neviděl a my máme společnost známého, který moderuje v televizi, a on jak neviděl, říká, pojď se se mnou vyfotit, já mu pošlu fotku, že jsme se tady potkali v tom davu. Vůbec jsme nevěděli, že tam jsme. Tak se fotíme a mezi tím se vrátila jeho dívka, která byla na toaletě, teď to viděla, přibyla k tomu, hele, to je někdo známý, jo, že se s ním fotíš? Hned se takhle ptala. A já říkám, no jasně, mě neznáš, jo, jsem z televize. Ne, mě jde o to, že jak viděla, že se on s někým fotí, tak hned si myslela, že to je někdo známý,
0: hvězda.
1: Že to je někdo slavný, jako jo. Takhle to mají, ty se fotíš a už seš slavná. To je jednoduchý, viď?
0: To říkáš někomu, kdo se fotí a je slavnej.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
6: Přijď si to s námi užít na Hypodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hypodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
7: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, Hitrádio Nord Music má pro vás skvělou soutěž, kde vám vozíme peníze až k vám domů. Celkem pro vás máme 100 000, asi 100 000. Po kouskách to vozíme vám a základní částka je 5 000. Může se ale stát, že dveře nikdo neotevře, nikdo se nepřijde podívat na naší hlídku po zazvonění a pak se to navyšuje. A tak se stalo, že dneska se hrálo o 7 000 korun. Jak to dopadlo, když z rádia po ránu zazněl zvonek? Poslouchejte.
2: Teď.
3: 30 sekund připomínáme.
4: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
5: Je to tady, je to paní Zdeňka.
3: Už je to paní rychle, ježišmarja.
4: No tak bomba.
5: To bylo pár sekund.
3: Zdeňko.
5: Viděla nás z okna, já ji předávám.
4: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
4: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás normálně číhala. Ano.
3: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
5: Ano, přesně tak.
4: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
5: Jupi.
3: Moc gratulujeme.
5: Děkuju moc.
1: Parádní dneska.
3: Tak paní Zdeňka, díky Hitradio Nord Music měla 7 000 korun, to znamená zítra zase začínáme na 5 000 korun. V 7 hodin 10 minut my v rádiu zvoníme a vy koukáte z okna nebo za dveře, jestli tam naše hlídka stojí a má pro vás prašule.
1: Ale hlavně se musíte registrovat, pokud nejste, tak hrát nemůžete, tak do toho skočte. Všechno máte na našich stránkách Hitradio Nord Music CZ. Zítra držíme pěsti.
0: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Ale Farben a Fade In, za chvíli Benson Boone, s vámi Hit Rádio Nord Music, taky je tady Lucie s Danem, to znamená dopolední show LSD a pozor, už to začne. To bylo napětí, viď?
1: Je to tady, přátelé, dneska startuje hokejová extraliga. My tady na severu Čech máme jeden jediný extraligový klub, a to jsou černožlutí Litvínováci. Víme, že loni procházel Litvínov obrovskou změnou, obrovským riskem toho. Vypadalo to, že Litvínov zhasne. Nakonec vznikla velká kampaň, Litvínov nezhasl, podpořili ji celá řada osobností. A aby Litvínov nezhasl, to se podařilo. No a první zápas černožlutý celek čeká zítra proti Brnu.
0: Ano.
1: A vůbec chci jenom říct, že ten los pro Litvínov, který loni málem padl, je hodně náročný, protože začínáme s týmama, jako je Brno a Pardubice doma, což jsou vlastně oba dva loňští a předloňští mistři extraligy. No a pak jedeme do Vítkovic a zase doma Sparta, takže opravdu bude to velký boj.
0: Ale já tomu věřím. Já jsem přesvědčený, že to půjde, protože jak se říká, taky přísloví, aby si měl dobré výsledky, musíš padnout až na dno, aby si se měl o čo odrazit. Takže od teďka Litvínov jenom výhra, extraliga, vítěz.
1: Budeme si to moc přát. Tak hodně štěstí, kluci, ať se daří.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Plat

0: poctivých surovin podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost s vaším dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Music, Vašo LSD, přejme vám krásný úterý.
1: 9 hodin 50 minut, to znamená, že za chviličku tady budou zprávy. Tam Robert prozradí, že mosteční hasiči výjížděli po půlnoci k požáru a když přijeli, neměli co hasit.
0: To se může stát jenom v Mostě.
1: To se může stát jenom v Mostě. A co se stalo, to se dozvíte ve zprávách 10. Vydržte.

0: Tohle je kamarád, jeho B-Mind s vámi hitrá do Nord Music, taky do polední show LSD, Lucka s Danem. A teď už taky Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Litoměřic na Českou Lípu. U odbočky na Ploskovice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, projíždí se tam kyvadlově. V Chomutově v ulici u Černého mostu tam narazilo osobní auto do obrubníku, částečně blokuje provoz. A v Teplicích v ulici Josefa Suka se srazilo osobní auto s popelářským vozem a provoz je tam částečně blokován. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Žena211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneu servisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive. Už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž. Až Bohušovice.
10: On air.
2: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Premiér Andrej Babiš probral s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy. Jejich společná schůzka na Hradě trvala asi hodinu. Hovořili také o situaci ve světě a například o volbách. Znovu se podle Babiše setkají na jednání Bezpečnostní rady státu v říjnu. Kyberpodvodů s falešnými bankéři či policisty přibývá. Letos už tak lidé v Česku přišli o 2 miliardy korun. Odolnost vůči podvodům je možné si vyzkoušet v kybertestu, který je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, řekne za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
11: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
1: Prověřit svou obezřetnost je navíc možné úplně zdarma. Test je dostupný na webu České bankovní asociace. Kouř stoupající z věžového domu v Mostě krátce po půlnoci zalarmoval všechny složky integrovaného záchranného systému. Obyvatelé se báli, že ve vyšších patrech hoří, když ale hasiči a policisté dorazili na místo, zjistili, že si jeden z nájemníků rozdělal na balkoně grill. O půlnoci prej dostal chuť na klobásku. Muž nakonec grill uhasil a další řešení si převzali hasiči společně se státní policií. Na čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Dopoledne ještě místy mlhavo, odpoledne bude přechodně i oblačno, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Paráda, přátelé, nemáte někdo, prosím vás, grill? Dostal jsem chuť na klobásu teď zrovna, jsi to říkal. Že by se tady udělali v rádiu, co?
13: Dělat si o půlnoci klobásku. No. Podle mě nešlo ráno do práce.
0: Přijeli hasiči, co tady chcete, já si jenom grilu klobásu. To je neuvěřitelný. To bylo Robertyho zprávy, pokračuje dál dopolední show LSD. Lucka Schlegel, promiň.
13: Co jsi řekl?
0: Lucka Schlegel, Dan Rakacký, omlouvám se.
10: Hit Radio Nord Music.
13: A jak dlouho se trvá odmilovat? My to víme a dáme vám návod, jak se odmilovat okamžitě, tak zůstaňte s námi.

0: kdysi dávno Ekvádor, tentokrát ale Rock My Body, Rehab Ina a taky Saš, to je ten původní, co to udělal. S vámi Hit Radio Not Music, dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a přejeme krásný dopoledne.
1: No a přátelé, jak dlouho si myslíte, že trvá se odmilovat od své lásky?
0: Dlouho. No. Takhle, když je někdo až po uši, tak je to těžký, si myslím.
1: Je to těžký a představ si, že teď je teda prý prokázaný, že dostat se z lásky přes člověka, kterého si opravdu skutečně miloval, tak podle vědců to může být až 8 let.
0: 8 let?
1: 8 let.
0: To je dlouhá doba.
1: Jako ta citová vazba taky prý závisí na tom, podle toho, jestli s tím člověkem zůstáváš třeba neustále nějak s tím bývalým partnerem v kontaktu, jo, podle mě třeba skrz děti nebo v pracovním prostředí, nebo ho prostě zkrátka někde potkáváš. Takže to může být až 8 let pak v tomto případě, jinak to může být od 4 do 8 let.
0: Teď si ale potřeba zamyslet, kolik lidí takovejch za celý svůj život potkáš, který opravdu miluješ. V jedné písnice o Nedvěda se zpívá, dvakrát či třikrát je moc,
1: jednou je příliš.
0: Jednou je dost, tak nějak, nebo já jsem to popletečlo, jo? Ale že prostě i jeden člověk to je, může to
1: být. Já si myslím, že když člověk zažije, přesně jak jsi to řekl, jednu lásku za životu pravou, tak protože někdo ji třeba nezažije vůbec.
0: Jako já třeba, tak, takhle jako, jaký tak vztahy jsem měl, ale ne úplně takovýhle na dlouho.
1: A že by to byla taková ta láska. No. Já jsem se spíš nad tím i zamyslela, že vlastně, když máš třeba, vem si, že kolik ty vědci nebo odborníci dávají prostoru, jo? Když budeš mít 4 partnery za svůj život.
0: Ano.
1: A budeš si myslet, že opravdu miluješ, nebo budeš na nich závislý, co víš, nemusí to být jako pravá láska, nebo tě s nima něco pojí. Kdyby to u každého mělo být 8 let, tak je to 32 let. Seš jenom v prčicích z toho, že jsi se rozešel. To už je půlka tvýho života, kterou protrápíš.
0: To je smutná statistika.
1: To jako taky nechceš samozřejmě zažít, ale myslím si, že samozřejmě 4x si člověk za život asi opravdu nezamiluje. To musí být
0: to někdo. Je moc už, no. To mi přijde, že to je moc.
1: Já to zažila teda 2x.
0: Vidíš to? No. Já ani jednou ještě. A už to asi ani nezažiju.
1: A to nemůžeš vědět.
0: Tak vždycky.
1: Každopádně, pokud nechcete lpět na té hranici 4 až 8 let a přijde vám to fakt hodně, že byste to měli takhle protrpět, což je samozřejmě hodně, tak my tady máme jedno skvělé doporučení, jak se odmilovat během chviličky.
0: Tam máme ten návod, pojď tam.
1: Podle mě ideální je rozvod. Ty chceš po partnerovi nějaký rozumný elementy a on tě přestane milovat během pár minut.
0: Jasně.
1: Takhle jednoduchý to je.
0: Stačí chvíli prachy.
1: Podívej se na Lelu a na Karlose.
0: 150 výživný a jste odmilovaný na to, tata.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone na Hitrádu Nord Music. 10 hodin 20 minut s vámi LSD, Lucie s Danem. Krásné úterý.
1: No my jsme tady řešili, jak dlouho trvá pamatovat se z lásky, ze vztahu. Podle vědců nebo odborníků 4 až 8 let.
0: Ano, ano, ano.
1: Je to dramatický. A ty jsi tady zmiňoval to, že nedvědě naspívali jednu píseň, že je i jedné lásky dost, něco takového. A neznal si ten text.
0: Ne,
1: a
0: šlo o to, že jsem říkal, kolikrát se člověk může zamilovat za ten život. To jsme řešili a že v té písnice podvod je to a nevěděl jsem. A Milan Stepis napsal, takhle to přesně nedvědi zpívají. Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky, dvakrát či třikrát to ne, i jednou je dost.
1: Tak.
0: A u něj to platí, píše Milan. Že no, jednou se zamiloval.
1: Ale je to hezký, že člověk za ten svůj život pozná
0: aspoň jednou. Prosím vás, aspoň jednou.
1: No já taky ten, víš co, ten nedvědě, to je srdcovka, jako jo, asi na dlaně jedno z tvých žen, Ale a teď to je přesně pro vás, pro chlapy, jo. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, pod vecem všechno, čem doma si sníš, pro jednu pitomou holku, jo, a teď to přesně ono, jo.
0: Jsme tady
1: takže
0: zpívali,
1: si na to dejte, pánové, pozor, abyste lásku nestratili pro jednu pitomou holku, která za to nestála.
0: Je mi to líto.
1: A bude pozdě.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
10: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Obchodní Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
16: Nákupy v onlineshop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: vámi Hit Radio Nord Music, tohle byl Macklemore a jsem si jistý, že to v práci nebo v autě s vámi trošku škubalo, protože tohle je vyloženě party song, tady je Lucie s Danem, dopolední show LSD, krásné úterý.
1: A přátelé, už to začalo, invaze na jezeře Milada. Ne, nebojte se.
0: Co se stalo?
1: Na jezeře Milada už o tom mluvil náš Robert Gajdarovič ve zprávách. Na Ústecku na jezeře Milada se objevil invazivní raci červení. Invazivní to znamená, že to není náš druh, že sem prostě nepatří a spekuluje se o tom, že nějaký chovatel prostě šel a vypustil ho do jezera.
0: Napadá ten film, jestli si pamatuješ, že si dávno koukal jsem na to ještě na videu a vy možná taky posluchači, jmenovalo se to Aligátor a začínal to tím, kdy někdo spláchl malého aligátorka do záchoda a pak z něj vyrostla velká stvůra a žrala lidi.
1: Za trest, že ho spláchli.
0: Tak tady to nehrozí samozřejmě, no. To je malý rak červený, ale ten je nebezpečný v tom,
1: ano.
0: Jak jsi říkala, tak vytlačuje původní druhy, rozvrací vodní ekosystémy a hlavně přenáší račí mor.
1: No ale víš co, na jednu stranu jako obdiv před rakem červeným, protože samice toho raka jsem zjistila, že jsou schopny i dvou snůšek během sezóny.
0: No to je ono právě, no.
1: To bych jako ne... To je ono.
0: To je ten invazivní druh a vytlačí ty původní.
1: Tak přesně tak a...
0: Tohle mi něco připomíná.
1: Frajerka dobrá račí, jako dvě snůšky během sezóny, to jako...
0: Není v tom smekám, sama račice.
1: To my taky tady umíme na severu v Ústeckém kraji. Dvě snůšky během jedné sezóny. Každopádně přesně jak to říkáš, já jsem se vždycky bála toho, že někdo přijde vypustit, už ho nechci doma, mám terárium hada, nebo takový ty jedovatý pavouky, že jo.
0: No a to se
1: a takhle
0: nesmí,
1: prostě ho vypustí.
0: Nedělá,
1: no nesmí, no ale vidíš, že to tady
0: někdo to udělal.
1: Prostě tak, lumpové. Každopádně přírodovědci prosí veřejnost, aby si všímali tohle toho korýše raka červeného, aby jeho po případě další výskyt, prosím vás, abyste ho nahlásili, jo, když budete někde v blízkosti jezera Milada.
0: Tak to nahlašte. A přitom rak červený, takový roztomilý zvířátko hezký, a raka nikdo nechce.
1: Ne, raka nikdo nechce.
0: Nikdo nechce raka.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66, tady jsem tě milovala na pořád. Možná jsou byty, kde nezapomněte, kdy jste někoho opravdu milovali pocitově na pořád. S váma vaše LSD, Lucka s Danem. Přejeme krásný den.
1: Lucie si myslí, že to řeknu, ale já to neřeknu.
0: Neříkej to.
1: Neřeknu to, já spíš tady mám jednu radu pro muže, protože Kateřina Marie Tichá je křehká žena, to víme. Mm-hmm. A ženy, vy jste vůbec křehká stvoření a často vás bolí ale hlava. Pojďme si říct, je to takový problém častý, kdy muži chtějí veselou chvilku a bolí je hlava.
0: Tak já ti něco řeknu.
1: Ano,
0: můj manžel chtěl veselou chvilku. Dva dny zpátky. A já mu říkám, nebudu ti tady vyprávět, že mám migrénu. Prostě ti řeknu, že jsem unavená, jdu spát.
1: Jo, takhle.
0: Tak ty a bylo.
1: Ty máš takovou metodu, tak já
0: no,
1: teď mám
0: prostě upřímná.
1: Radu pro muže, co dělat, pokud ženu bolí hlava. Takže pokud ženu bolí hlava, položte jí na čelo kreditní kartu. A je to.
0: No tak to bych se možná taky hecla.
1: Vidíš.
0: Před těma dvěma dnama.
1: Řekni to Jirkovi.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxmeni, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci včetně terasy budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Výborný Alex Warren na Hit Radio Not Music. Za chvíli Eva Farná s vámi, Lucie s Danem, dopolední show LSD. A už je tu Robert, pojďme se podívat, jak to jezdí na silnici.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Chomutově v ulici u Černého mostu narazilo osobní auto do obrubníku, částečně blokuje provoz. A ještě na trase z Litoměřic na Českou Lípu u odbočky na Ploskovice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projíždí se tam kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
6: A Krhutce přidává hoj.
5: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
6: Přeježděný vztah 3.11.
5: Lístky najdete na ticketportal.cz.
6: Tak googli, kupuj a přijď.
7: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zůnu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalšího půl roku. Bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, proto se státy shodly alespoň na prodloužení o 7 dní, tedy do 22. září, aby získali více času na další jednání. Policie po utkání Teplice Slavia řeší 3 protiprávní případy. Během zápasu řešili zapálené dýmovnice a světlice v sektoru hostů a dalšího člověka zajistili kvůli ohňostoji poblíž stadionu. Případ je podle policie řešen jako přestupek proti veřejnému pořádku. Český fotbalista Vezemu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy mlhavo, odpoledne bude přechodně i oblačno, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Tak to Robert, jeho zprávy a hezké počasí a teď pokračuje dál dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký.
8: Hit Radio North Music.
11: A já mám jednu záhadu, která se stala na jezeře Most. Zůstaňte s námi, budeme vás k tomu rozluštění potřebovat, tak už za chviličku.

0: Axel Ingrosso. Modern You Know, s vámi Hit Radio Not Music, dopolední show LSD a teď záhada na jezeře Most. Co se stalo?
1: Přátelé, potřebuju tady něco objasnit si. Já jsem zvyklá čas od času jít kolem jezer, jako je Milada na Ústí nad Labem, nebo na jezeře Most v Mostě. A vždycky to obcházím rychlou chůzí. A stalo se mi, že jsem podcenila počasí, protože už se brzy stmívá. A došla jsem, v části jezera Most se mi setmělo a měla jsem strašný strach. Můj manžel mi šel naproti nakonec, dopadlo to dobře, zachránil mě, já jsem došla na parkoviště s ním a vidím, že na jezeře Most jezdí mládež a sedávají tam v autech. A teď
0: počkej,
1: já jsem
0: se... Na jezero Most.
1: No, na jezeře Most, no.
0: Na jezeře Most. To znamená, by byly na té hladině. Na jezero Most jezdí někam, že jo? My si nemysleli, že tam jezdí na člunech třeba.
1: To se chci k tomu dostat, třeba to tam po nocích pak dělej, protože já jsem tam přišla a teď jsem se rozhlídla, oni sedí v těch autech, mají většinou s sebou nějaký fast food třeba na klíně. A sedí v tom autě a koukají tím předním okýnkem. Tak jsem se koukla, kam koukají a tam tma. A říkám, ty, oni si přijedou prostě na jezero sednout a koukají do tmy. To už můžou kdekoliv vlastně v Mostě se zaparkovat a sedět v autě a jíst ten fast food. Nemusíš kvůli tomu jako dojet na to jezero Most a je tam strašné množství kvantum lidí, těch mladých lidí, samozřejmě od partiček, po páry, i jakoby střední věk tam byl a prostě všichni sedějí v autě, ani nevylezou, víš co, kdyby se šli třeba projít, nebo si to sedneš na lavičce, bylo i teplo, bylo i hezký počasí, jakože nebylo zima a že si to sníš třeba venku na čerstvém vzduchu a oni sedí a jí to v autě.
0: Ty jsi a to já... nezažila nikdy asi, víte, tady to.
1: Ne.
0: Ne.
1: Já když mě někdo vyvez v autě, tak buď jsem tam dělala dvě věci.
0: No, to víme, ale...
1: ale šla jsem ven z toho auta, třeba se projít,
0: ale to
1: nebo...
0: třeba jít ven.
1: Jako, jako romantika nějaká.
0: Já to dělal úplně stejně, taky. Taky jsem takhle jezdíval autem.
1: Proč?
0: No, abych vyvez slečnu samozřejmě. A ty jsi říkala, že koukají do tmy. Nepotřebuji koukat, to je nezajímá jezero. Tam je to prostě místečko. Ty nevíš, tomu se říká takzvaný šmajchl místa. Tohleto. A jejich výjezd na severu Čech, třeba u Chomutova, je to na Bandě, tam jsem jezdíval velice často. A byla tma, právě to je to, neučila by byla tma, aby nebylo nic vidět a pak se to všechno děje a nemusíš to auta...
1: A tak to prostě... parkoviště je relativně osvícený, jako na ten no, šmajchl, no. Jo, když jim to asi neškatulí.
0: Nevadí, nevadí.
1: Ale prostě oni tam jenom, já jsem... Už byla tak odvážná, že jsem se právě do těch aut začala koukat.
0: Zadrzáš takhle, jo.
1: To ne, že bych jim otvíral dveře. Dobrý den, prosím vás, co teď děláte? Ne, ale koukala jsem se tak jako po očku do těch aut. Co tam teda skutečně dělali?
0: Takže vážně tam jenom seděli,
1: seděli
0: a neprobíhalo nic.
1: A konzumovali.
0: To je divný, ale tady to.
1: A nebo byli na telefonech. Tak já bych tu záhadu potřeba rozrušit. A počkej, přijela jsem domů a říkám mému 20letému synovi. Robi, potřebuji něco objasnit, proč tam všichni jezdí. A on začal se na mě smát a on říká, nevím, já to taky nechápu, já to taky říkám, prostě můžou být kdekoliv jinde ve městě, nevím. A mami, vím, že se to děje, je to pravidelný, děje se to a nikdo neví proč. Neptej se mě, nevím, prostě mi řekl, neptej se mě, nevím.
0: Přátelé, pomozte nám to objasnit, prosím, co se děje takhle po nocích na parkovišti jezera Most, pokud tam neprobíhají ty věci, co jsme dělali my, když nám bylo 20,
1: no.
0: Jsme tam jezdili. Napište nám to 37, 39, 958, možná jezdíte i vy a pomůžete nám tuto záhadu objasnit. Já jsem ztracen, teď taky.
1: Jako proč si jedeš sníst fast food a koukáš do tmy? Aniž by proběhlo to, co jsi řekl?
0: Viď?
1: Ta doba je jiná, já nerozumím.
0: My tomu už nerozumíme. Tak nám to zkuste vysvětlit.

0: Tohle byla dávka energie, kterou v úterý potřebujeme. Martin Solveig, Dragonet, Hello, tady Hit Radio Not Music a krásné úterý vám všem přeje Lucie s Danem. A vracíme se k záhadě na jezere Most. Lucie tady vytáhla takovou záhadu, že při obchůzce jezera Most zjistila na parkovišti velké množství mladých lidí v autech a nic tam nedělali. Já ti pustím zase mikrofon. Pustím
1: mikrofon, prosím, tam mi zapomínáš, že úplně. No seděli tam pod mě hlavně. Mě fascinovalo to, že kdyby někdo, tak chápu, třeba už tam někdo byl na západ slunce, skončil, tak se tam třeba ty lidi zdrželi, ale byly auta, které tam třeba přijížděly ještě i do té tmy vlastně. A z toho osvětleného parkoviště, když koukáš do tmy, tak vidíš tmu prostě.
0: Vidíš velký prd.
1: Tak, no ale už tady máme objasnění, proč mladí lidé jezdí posetnění k jezeru Most a jen tak si sedějí v autech.
0: Tak jsem s tím.
1: Těmhle místům se totiž, kde se jako združují tyhle mladí, se totiž říká car meety. Tím jejich jako tou jejich terminologií. Prostě.
0: Car meet.
1: Aha. A to parkoviště, který vlastně je na jezeře Most, je poměrně rozlehlý, dobře dostupný pro mostečáky, i pro Litvínováky, i pro všechny lidi z okolí. No a je to vlastně jako pro ně přirozený bod, kde se dá srovnat s autama vedle sebe, pokecáš si u otevřených dveří, nebo ukážeš to vlastní auto. Mm-hmm. A pro ty mladý lidi, to jejich auto je často vlastně jediný vlastní privátní jako prostor mimo ten domov té rodiny. Mm-hmm. Jo, a jsou vlastně stranou od centra města, od sídlišť. A co je na tom jako prej ten bonus, takže není potřeba tam utrácet peníze.
0: Který ani moc nemají, že
1: no,
0: jo?
1: No právě. No. Ty už tam jako slezou vlastně, tam si nic tě neláká, že jo, nemůžeš pozor. Si nic koupit.
0: To je možná i pro vás, přátelé, dnes nové slovo car meet.
1: Car meet.
0: Car meet.
1: A ty jsi si myslel, že tam sexujou, viď? Ní prdlačku,
0: velký
1: Dané.
0: Velký prd. Car meet to je. Jsme prostě starý.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: krásné úterý, 11 hodin 36 minut. S váma vaše LSD, samozřejmě Hit Radio Nord Music, a přejeme vám krásný úterý.
1: A dneska jsme se tady všichni společně naučili nové slovíčko, car meet. Je to o tom, že Lucie nevěděla, že to dělají mladí, že jezdí nejčastěji na parkoviště k jezerům, příklad jezero Most, nebo taky Fontaine na Bandu, s auty, tam debatují, sedí a to je všechno, co dělají.
0: Zevlují tam.
1: A vás to zaujalo?
0: Máme tady nostalgickou vzpomínku na naše car meety v 90.
1: Máme tady nostalgickou vzpomínku
0: na naše car meety v 90. od naší posluchačky Zuzanky.

0: stále něco. V zimě jsme vyjeli na Komárku, zapřáhli boby za auta a tahali nás na velkém parkovišti. Taky jsme dělali kraviny, ale alespoň jsme spolu mluvili a užívali si den společně. Krásně, děkujeme Zuzanku za tuto nostalgickou vzpomínku. To je hezký.
1: Návrat do 90. tohle to byl úplně. Takhle já taky vzpomínám na naše car meety. My tam taky dělali věci a mám z toho ještě záznam, jak vypadaly ty naše car meety v 90. Tak asi víte, co se tam dělo. To byly car meety tohleto.

0: Tohle to stále vonilo létem. Alvaro Soler, s vámi Hit Radio Nord Music. Lucie, budeš taky mluvit něco, nebo už na to kašleš?
1: Já tě nechávám.
0: Necháváš
1: tak
0: mě.
1: Pojď.
0: Chtěl jsem říct zajímavou věc.
1: No,
0: já si to všimáš teď, jsem brzda, trošku vím to. Ráno mlha, nebo dopoledne, a teď krásně, fusí nad Labem slunce a vypadá to na krásný den.
1: To už je asi 2 hodiny, miláčku.
0: Já vím.
1: Ale já chápu, že jsi...
0: A jsem pomalej dneska.
1: Jde vidět, trošku, že jsi do práce zažraný. Přátelé, náš čas se uchýlil ke konci, samozřejmě zítra, ale v 9 hodin znova na značkách vaše LSD. Mimochodem, zítra středa hosta je třeba a zítra s náma od 11 hodin bude zpěvák.
0: Malá nápověda. Můžu?
1: No.
0: Magdalenka a Polenka s Veronikou a taky Věrka Zdenka, Majka Lenka s Monikou. Ale to je trošku matoucí.
1: To je klamavá reklama teď, protože je to syn zpěváka Standy Hloška, Matyáš Hložek, který byl i v reality show Are You The One, nějak se tam párovali, takže probereme, i jak je na tom jeho osobní život, jaký to je vyrůst ve stínu slavného otce, protože děti to slavných rodičů to nikdy nemají jednoduché. Co vlastně teďka dělá, čemu se věnuje, jak mu jde hudba. A mimochodem, Matyáš Hložek často bývá na charitativní akci Moda a hvězdy, která se koná v Mosteckém divadle, bude i letos.
0: Vidíš to.
1: Takže a často tam i zpívá, tak to zítra taky všechno probereme.
0: A dojde i na holky z naší školky určitě. Myslím si to. Tuším to. Kostech to cítím.
1: A ty furt s těma holkama, dej už.
0: No, holky, no, hele. Končíme za kličku srdcovky, taky si dejte naši odpolední show Padla, Káťa, Kamil a Lucka s Danem se loučí. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Kampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi. Vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka. Slavte s námi.
12: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
13: Franto, co pak všechno se dá sušit?
14: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
13: A tvůj bůček?
14: Ten už nestihneš.
15: Sušičky domů. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
16: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Předpolednem se podíváme na silnice, jak se vám jezdí v těchto chvílích. Největší komplikace hlásí Praha, tady jsou problémy na pražském okruhu už od sjezdu z D1, platí to pro oba směry, popojíždět budete minimálně půl hodiny. Pokud míříte do Brna, tady se před Brnem tvoří kratší kolony, zdržení by kvůli dopravnímu omezení mělo být minimální, kolem 10 minut, kolony by měly narůstat pak později v odpoledních hodinách. No a u Žebráku tady došlo k menší komplikaci, tady se připravte na 5 minut v aktuální koloně, ale postupně by se měla rozjíždět. Vaše dopravní info nám volejte dál a přejeme šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé zemi. Zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
11: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
2: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zatím zůstávají na pracovišti. Provoz na letišti v sicilské Katánii zůstává i dnes omezen kvůli sopečnému popelu z Etny. Odlety a přílety jsou zastaveny zatím do 14:30 odpoledne. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie, který byl plánován na 9:30. Teď je předběžně odložen na poledne. No a zápas Karlovy Vary Třinec dnes otevře novou sezonu hokejové extraligy. Vary v přípravě odehrály 6 zápasů, z nichž 5 vyhrály. Zápas začne v 18 hodin a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Dnešní odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, nízká oblačnost, která se objevovala na některých místech v dopoledních hodinách, se rozpouští. Maximální teploty 19 až 24 stupňů.

Je to tady pravé poledne, nám začínají srdcovky na Hitrádiu a já začnu SMS-kou, co mi sem přišla před chvilkou na WhatsApp Hitrádia. Ahoj Jirko, konečně bude 12 hodin, vzali jsme si s kolegyňkou oběd do krabičky a dáme si ho v práci, protože se těšíme, co si nám dnes vybral za srdcovky. Zdraví Terka. Tak Terko, děkuju strašně moc za tuhle zprávu, to je jako nádhera, to je úplně symfonie pro moje uši. Doufám, že i vy to máte úplně stejně, že se těšíte taky na dnešní srdcovky a máte se na co těšit, protože Nickelback, Maggie Riley, Boytronic, Verona, Savage Garden, takhle pohromadě, to je prostě nejlepší půl hodina v českém éteru. To jsou srdcovky. Tak tady je máte, Savage Garden.

0: Byly doby, kdy si je pletli s Roxette. Tohle jsou Savage Garden na Hit Radio. The Animal Song. Srdcovka s číslem 1. Tady u nás na Hit Radio. A konkrétně rok 1999.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: My se přehoupneme do roku 2011. Dáme si taky českou srdcovku. Duo Verona v té době vydalo nádhernou baladu Ztracená bloudím. No, ztráty. Hele, na rovinu. Teď jako rodiče předpokládám, že dost pěníte, když vaše děti přijdou domů s tím, že něco ztratili. Cokoliv, nevím, klíče od bytu, bundu, mikinu a tak podobně. Ale přiznejme si, že my jsme byli úplně stejní. Tak pojďme dneska zazpomínat na to, na co, co vy jste tenkrát jako děti nebo pubertáci ztratili a vaši rodiče z toho byli úplně nepříčetní. Jo, zkuste tak jako zapátrat v hlavě, vybavit si něco a napsat mi to na 777-937-777. A my si dáme českou srdcovku. Rok 2011, Verona, Ztracená bloudím.

0: jste slyšeli tenhle hit. Srdcovka od Boytronic, Send Me an Angel. Chviličku před čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, odpoledne, v poledne, jak chceme. Důležité je, že je to ten čas, kdy posloucháte Hit Radio. Dneska jsem se vás ptal, co jste kdy ztratili a jestli jste za to dostali od rodičů taky jako jednu výchovnou. Tak mám tady zprávu třeba od Pavly. Ahoj Jirko, já jsem jednou v osmdesátkách, to mi bylo 12, se svou kamarádkou šla na rybník na loďky a tak jsme pádlovali až na konec rybníka, kde byla samozřejmě bažina, takže jsme tam uvízli, když jsme se postavili, že se odpíchneme, tak jsme se převrhli a já domů přišla bez jedné boty, bez klíčů, špinavá jako prasátko, celá od bahna, řas a to jsem měla novou bundu a sukni. Takže to bylo super, dostala jsem világoš a to je jediný v životě, kdy jsem něco ztratila. Hezký den, Pája. Tak világoš je nádherný slovo, to jako oceňuju. Miloš tady píše, na začátku páté třídy jsem ztratil klíče při cestě do školy a na konci osmičky mě zastavila paní, že mě konečně vidí znovu, že mi kdysi vypadly klíče ze školní tašky a taky dala do ředitelny dané základní školy. Opravdu tam pořád byly. Taky dobrý příběh. Hele, takhle na rovinu, ty ztracený klíče, to je velmi častá věc. Jo, za nás i teď naše děti je budou ztrácet. Nevím, kolik to stálo tenkrát, ale teď je to teda hrozná raketa. Vyměnit všechny ty zámky. No, co vy? 777-937-777. Za co jste dostali világoš vy? Vzpomínáme dneska na ztracené věci a já zároveň lovím i ztracené hity. Tenhle hit se ztratil někdy začátkem 90. let a my jsme ho dnes našli. Maggie Riley na Hit Radio, srdcovka s číslem 4.

0: pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní téma bylo ztráty a nálezy. Úplně bych to uzavřel tady hezkou SMS-kou od Evy, která píše: ahoj, děkuju za dnešní téma v srdcovkách. Uvědomila jsem si, že jsem byla stejná jako moje děti a ještě horší je, že jsem stejná jako moji rodiče. Taky dávám dětem za ztracené věci világoš, přitom je to hloupost. No, tak pojďme nad tím popřemýšlet. Každý občas někdy něco ztratí, no. A pak jsou taky chvíle, kdy se každý občas někdy sám ztratí. Tak doufám, že se najdete a doufám, že taky najdete váš mobilní telefon, abyste mi mohli napsat na 777-937-777. Jaký hit jste ztratili v paměti a ty jste si na něj vzpomněli a chtěli byste ho dneska slyšet na Hitrádiu. Srdcovka na přání za chvilku.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
6: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
13: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
14: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno tady u nás na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: A pojďme na srdcovku na vaše přání. Posíláte si vaše požadavky na 777-937-777. Přišla mi taky hlasovka.
3: Jiřičku, zahraj mi Green Day.
1: Takovýhle charapláku jsem dlouho neslyšel. No tak tomu vyhovím, to je jasný. Pojďme si udělat dneska taky takový malý punkový večírek. A to i chviličku po půl jedné, pravé poledne. Co? Proč ne? Proč ne? Ať ten život stojí za to. Dáme si rok 1994 a pokud jste náhodou někdy v pubertě měli třeba obarvený vlasy, jste trošku punkový období, tak na něj pojďte zavzpomínat, protože tohle je přesně pro vás. Tady jsou legendární Green Day rok 94 a...

0: Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, to už je taky taková naše srdcovka. S vámi Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio. Dneska jsme si v srdcovkách dali mimo jiné Veronu Boytronic, taky Maggie Riley, dámu, která právě dnes 15. září slaví jubilejní kulaté narozeniny se šťastnou sedmičkou na začátku. Já věřím, že by byla ráda, kdyby věděla, že jsme jí hráli na Hit Radio právě v den jejich narozenin a zrovna v našich srdcovkách, tedy v pořadu, kde hrajeme hity, co nás v našich životech nejvíc chytli u srdce. Další budou zítra, opět v pravé poledne, no a my pokračujeme dál. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, do té doby budete ve skvělé společnosti Taylor Swift, Alan Walker, taky Huntrix.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém.

0: Bistrem. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
12: A Krhut se přidává, hoj.
11: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
12: Přeježděný vztah 3.11.
11: Lístky najdete na ticketportal.cz.
12: Tak googli, kupuj a přijď.
13: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když si přijmou, jen si duši nepořeš.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy, nemáte zač. Taylor Swift na Hit Radio a pánové, pokud jste se na to taky trošičku jako vrtili, tak buďte v pohodě, nejste sami, dělá to spousta chlapů ve světě. Jak se teď jezdí, tak to vám řekneme, jsou před námi aktuální zprávy a začínáme dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na D8 pozor, na 9. kilometru směrem na Ústí bude probíhat údržba vozovky a ještě na trase z Prahy na Karlovy Vary za Olšovými Vraty. Tam budou na krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k nim přidal také lídr na trhu ČES. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku. Důvodem je podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Ústřední vojenské nemocnici v Praze zadržela 3 lidi, jde o bývalé i současné náměstky. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Teď se podíváme k nám.
1: Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo pro rok 2027 dva dotační programy v oblasti kultury a v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Žádosti se podávají elektronicky přes dotační portál. Termíny se ale liší podle kategorie. U celoroční sportovní a volnočasové činnosti se dotace poskytuje formou e-šeků. Ty lze vyplnit do 1. prosince.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně i oblačno a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, vracíme se po obědě zpátky do práce. Můžeme asi trošku závidět Zdeňce, co dneska ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio vyhrála 7000 korun za to, že otevřela dveře ve správný čas a vlastně už dneska do práce ani chodit nemusí. Co dneska možná, že si klidně může vzít po zbytek týdne volno, těch 7000 to tak nějak jako pokreje. Jo, tohle umíme jenom my tady na Hit Radio. Chtěli byste zítra ráno vyhrát taky? Pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my si dáme alespoň hity, které nám trošku pomůžou v té pracovní době udržet tempo. Eva Farna, Cody Line a právě teď Walk the Moon.
2: Hit Radio North Music.

Eva Farna, neříkej, co má se stát, chviličku před čtvrt na dvě, posloucháte Hit Radio a pojďme na bizarní zápasy v ringu nebo v kleci, jo, protože ty jsou tématem v letošním roce a vypadá to, že si nandá rukavice a sundá brýle Jiří Ovčáček. Jo, ten Ovčáček, dlouholetý mluvčí prezidenta Zemana. Myslím si takhle, že na rovinu za jeho kariéru politiky nebude těžký mu najít soupeře, to o tom žádná, ale spíš se jako říkám, baví vás tyhle zápasy slavných osobností? A nebo je to pro vás fakt už jako bizár? Už jsme viděli v ringu Martina Kociána z Lunetiku, Jaromíra Soukupa, Pavla Novotnýho a další, a letos by k ním měli přibýt jako například Jiří Kajínek, jo. Nebo dokonce kontroverzní politik Miroslav Sládek, kterýmu mimochodem bude v říjnu 76 let. Tak baví vás to? Dejte vědět, co si o tom myslíte na 777-937-777 a klidně mi tam můžete napsat, koho byste jako rádi viděli v tom ringu. Nejenom třeba, že byste se sami proti ní chtěli postavit, ale koho byste chtěli vidět proti sobě, jo, v těchto bizarních zápasech. To mě zajímá. Dejte vědět. 777-937-777. Je odsad Hit Rádia. Si dáme další hity, teď Rudimental a John Newman.

0: Rádio, tohle byly Rose a Bruno Mars, no a Jiří Ovčáček, Jiří Kajínek a také Miroslav Sládek, politik, tak by se měli objevit v ringu. Já jsem se vás ptal, co si o tom myslíte, tady o těch bizarních zápasech. Spoustu zpráv tady mám na WhatsAppu, třeba tady Tomáš píše, čau, hele, je to bizár, nechápu, proč dostávají tolik mediální pozornosti, kdyby aspoň dostali potlamně, ale oni se tam navzájem plácají jak plácačkama na mouchy, je to trapný. Roman píše, čau Jirko, tyhle zápasy nás a s kamarádama fakt moc baví, samozřejmě, že je nám 20, takže věřím, že to nebude úplně pro starší ročníky, my se u toho ale vždycky neskutečně nasmějeme a upřímně nás kolikrát baví pomalu víc ty tiskovky než samotné zápasy. A kdyby jsem si mohl vybrat jeden zápas v kleci, chtěl bych vidět Turka s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Turek s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi, zajímavá volba. Tady bych si asi udělal popcorn a otevřel bandu.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Franto, co pa všechno se dá sušit?
10: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
9: A tvůj bůček?
10: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio The Emptiness Machine, což v českém překladu znamená stroj na prázdnotu. Po sociálních sítích teď naopak lítá video stroje, co se vyprázdnil. Asi takhle bych to klidně mohl kulantně říci. Mluvím o závodnici náročných fitness závodů. Video z jejího závodu atakuje rekord sledovanosti. Zatímco jí při závodech tuhly svaly, tak jí povolil svěrač. A byly to tady jako velké střevní potíže. Kdyby tohle se někomu z nás stalo, a to se prostě jako opravdu stalo, to video možná už jste ho viděli, pokud ne, tak věřím, že ještě dneska ho někde uvidíte, to video je prostě jako ve výsledku jako cítit i přes displej, jo, bylo to fakt jako velký, takhle to všechno, a teď se omlouvám, že to takhle, ale už je po obědě, tak snad to můžu říct, takhle to tam jako všechno takhle prostě jako po nohou a každý z nás by se prostě jako sebral a okamžitě by utek, že jo, prostě, to je první věc, co bychom udělali. Ona ne. Ona prostě pokračovala dál a dělala angličáky, veslování, výpady s pískem, s pytlem a písku. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila a ten závod vyhrála.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music. Léčí,
2: tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: tím.
1: Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 13 hodin 3 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. S váma taky Jirka Pelnář ve 14 hodin. Další nejnovější zprávy. Opět vám řekneme, co se kde děje, o co určitě nesmíte přijít. A zároveň tak budeme testovat, jak moc odolní jste vůči podvodům v kyberprostoru. Jo, protože začíná speciální preventivní kampaň, která se jmenuje Nepin Day, což je jako dobrý, je v tom samozřejmě slovíčko pin a dávat, jo, ale Nepin Day, jako super, co všechno ten test nabízí, tak to uslyšíte tedy v nejnovějších zprávách ve 14 hodin a do té doby Damiano David, Purple Disco Machine a taky Kid Leroy v duetu s Justinem Bieberem.

0: Co víc si přát?
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Divadlo plné hvězd. Patrik Děrgel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
3: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Mrázová.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
15: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze poté, co odešel z Måneskin, ale měl by se tam vrátit zpátky, tak se docela těšíme na nějaký jejich nový společný písně. Před námi nejnovější zprávy, Lucie má taky připravené aktuální zprávy a jdeme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na dálnici D7 mezi 65. a 78. kilometrem směr na Chomutov bude u Kranice probíhat čištění příkopů. A ještě D8, 9. kilometr směr na Ústí bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Odolnost vůči podvodům v kyberprostoru si ověříme nově v testu. Je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, nastíní za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
14: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
13: Test je dostupný na webu České bankovní asociace a je zcela zdarma. Armáda zítra zahájí průzkum lokality na Šumavě, kde se nacházejí nebezpečné látky. Poté oznámí další postup. České televizi to potvrdil náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Na pravidelné přeshraniční dojíždění by měly mít opatření minimální dopad. A teď ještě pohled k nám.
1: Převod státních pozemků v okolí jezera Milada ze státu na dobrovolný svazek obcí, kde také Ústí nad Labem se zastavil, stalo se to prý kvůli nedořešenému převodu z rekultivovaného území a také kvůli odpisu zásob hnědého uhlí ve výhradním ložisku Chabařovice Lom. Převod pozemků má být bezúplatný, o dalším postupu má rozhodnout vláda.
15: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně oblačno a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů Celsia.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Venku místa má sluníčko 20 stupňů a my si přesto stoupneme na tenký led. Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a ve 2 odpoledne vždycky si povídáme na rovinu. Dneska tady budu mít další zásadní téma, ke kterému se vy budete moct v klidu bez obalu vyjádřit, a to přes WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A dneska to opět bude o, řekněme, mezilidských vztazích. Můžu trošku nastínit, dámy, nakolik si ceníte vaší práce? A pánové, umíte ocenit práci vaší paní? Vím, na kolik to vyšlo. Podrobnosti za chvíli, jsem zvědav na vaše názory. Teď Amy McDonald.

0: Amy McDonald na úterní odpoledne. Jsou 2 hodiny. Ideální čas, jak říkám, jít na tenký led.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Pro dnešní odpoledne tady mám téma od britských vědců. Vědci v Británii spočítali, nakolik vyjde peněz roční práce manželky. Jo? Dneska je den oceň svou manželku a oni to dokázali spočítat. A
1: vědci
0: tvrdí, že to vychází na 4 miliony korun ročně. 4 miliony ročně. Pojďme se nad tím trošku zamyslet, než se pustíme do jednotlivých názorů. Tady úplně jako nejde jenom o mytí nádobí, že jo, nebo skládání věcí do myčky a tak podobně. To je asi jako ta nejlevnější položka, stejně tak jako žehlení. Ale počítá se tady i mentální zátěž. Neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že ve středu je tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, ve čtvrtek odpoledne je ještě navíc kroužek, do toho musí mít ještě udělaný domácí úkoly a nezapomenout, že ve středu je divadlo, takže musí ráno být ve škole o půl hodiny dřív a být hezky oblečený a umytej za ušima. Tohle je manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí opravdu 6-ciferné sumy. Ale doma je to prostě máma ví. Dámy, na rovinu, když se nad tím takhle jako zamyslíte, kdybyste tohle měli dělat jako full-time job, normálně, že byste chodili do práce a tohle všechno byste vlastně museli dělat. Vychází to na kolik? To je 4 miliony děleno 12 je 350 tisíc, něco takového. Asi cca, nevím, takhle jako vrvoka, prostě něco přes 3 kila za měsíc. Je to adekvátní? Co si o tom myslíte? A pánové, dokázali byste ocenit vaši ženu finančně? Dejte vědět. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo je ta číslice úplně, ale úplně mimo vesmír? 777 937 777.

0: a pláč od skupiny Jelen ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme docela zajímavé téma, kdy
1: vědci
0: v Británii spočítali a ohodnotili práci žen na 4 miliony korun ročně. Jo? Práce našich manželek. Co vy si o tom myslíte? Tak to je samozřejmě otázka, takhle do pranice, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Hezká zpráva přišla od Elišky, která píše: ahoj, nikdy jsem nad sebou nepřemýšlela jako nad manažerkou nebo ředitelkou, ale když jsem to poslouchala, tak opravdu myslíme na spoustu věcí, organizujeme spoustu věcí a rozhodujeme o spoustě věcí. A navíc jsme připravené pracovat 24/7. Tak věříme, že kdyby tohle byla pracovní pozice někde v korporátu, tak by opravdu ta měsíční výplata mohla být klidně 300-400 tisíc. Takže proč ne? Jasně? Přesně takhle jsem to myslel. Další zpráva, ta je jenom krátká. Myslím, že ty 4 míče jsou bullshit. Dobrý, počítám, dávám to tady, zaškrtávám na druhou stranu. Další, naprosto souhlasím. Na druhou stranu, chlap taky občas něco doma udělá. Tuhle opravil sušičku a obložil schody. Kdyby to někdo počítal, tak to by taky šlo do několika nul. No jasně, kdybychom se jako měli my, chlapi, jako spočítat, kolik bychom ještě měli dostat jako mimo za všechny naše jako práce kolem. Nevím, já bych byl v mínusu, protože já pořád ten obraz už přidělávám rok a půl a pořád doma je popředej v zeď. A jsem se střelil do vlastní nohy. No nevadí, pojďme na další vaše zprávy. Hlasovka. Pojďme si dát hlasovku.
2: No ahoj, já si myslím, že to je sporný. Jak na kterou stranu? Záleží na tom, jestli ten chlap tý ženský doma pomáhá, kolik mají dětí ve výchově. Není ženská, která bezdětná, nebo s jedním, ženská, která má tři děti a je na to úplně sama. To je veliký rozdíl. Takže mají i nemají. Ahoj.
0: Děkuji za zprávu. Ještě Anička píše: krásný odpoledne, Jirko, myslím, že to je nevyčíslitelné a penězi nezaplatitelné. Je to totiž životní cesta. Něco o tom vím už 35 let. No, ale 35 krát 4 míče. Barák na Maledivách.

0: Na Hit Radio Pink Raise Your Glass je 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska jsme měli téma, kdy
1: vědci
0: ve Velké Británii dokázali spočítat, nakolik vlastně by vyšly ženské práce, nebo respektive dokázali ocenit roční práci našich manželek, našich drahých poloviček, které se nám starají o domácnost a také o děti. A vychází to na 4 miliony korun ročně, kdyby to bylo normálně jako normální práce, jo? Pojďme si zkusit představit ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering, krizovou intervenci, pracovní dobu 168 hodin týdně, plat nula a benefity jsou občasné obejmutí. Na to by nikdo normální neklikl. A proto já říkám, že v tomhle případě mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu to klidně 4 míče ročně můžou být. Proč ne? Ve výsledku mám to od vás potvrzené, protože když jsem tady spočítal všechny zprávy, tak procentuálně mi to vychází, že zhruba 86% z vás si myslí, že to číslo, ty 4 miliony, jsou vlastně obhajitelné. Že to tak je. Takže dneska to není bullshit, dneska je to pravda.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
11: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
12: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
9: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
2: No, zdravím, to neuhádnete, jmenuji se Jebas.
3: Jak?
1: Jakže?
2: Jebas.
1: Jebas?
3: Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
3: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
2: To nemůžu říct rád.
3: rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
3: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
2: Martin.
3: Tak Martine, zdar Jebas, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Bylo půl třetí odpoledne, před 5 minutama vy posloucháte Hit Radio a to je důkaz, že máte hudební vkus, protože jenom u nás můžete během 10 minut slyšet Robbieho Williamse, Lady Gaga a s nimi YouTube. To je na úterní odpoledne ta nejlepší kombinace, kterou do práce potřebujete. Nebo zavolám. Tak tady je máte, užijte si je. The Sweetest Thing.

0: Lady Gaga a její zatikávadlo Abracadabra, tak kdyby tohle kouzlo fungovalo, tak dneska v tom ideálním světě, tak odpoledne, protože bude krásně, tak vy jako rodiče dokážete sehnat hlídání pro svý děti, babičky, dědečkové si je vezmou a vy si taky užijete chvilku sami pro sebe, vyrazíte třeba někam odpoledne po práci ještě do centra, dáte si kafe, dáte si dortík, užijete si tenhle nádherný den, který je jeden z těch posledních prý, minimálně teda pro tento týden. A bude to fungovat, no, tak tohle vám přeju. Kéžby, kéžby, kéžby, kéžby. Kéžby se to opravdu dneska stalo realitou a ty prarodiče si našli na svý vnoučátka čas, aby by se si užili chvilku pro sebe. Když jsme u těch prarodičů, tak za chvilku ještě tady dědeček s vnučkou Elton John a Dua Lipa. Krásným duetu a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zítra v pravé poledne se slyšíme zase tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.
1: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.

0: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor, Urtyně nad Bílinou u Malhostičáku u Rybníka. Bouralo tady osobní auto s traktorem. A upozornění ještě zde osmičky mezi 52. a 64. kilometrem ve směru od Prahy na Drážďany. U Krajnice probíhá údržba zeleně, tak tam zpomalte. Šťastnou cestou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se pak otevře také veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Do Evropy míří výrazné ochlazení, které přinese studená fronta během středy. Teploty tak klesnou místy o více než 10 stupňů. Přitom na Pyrenejském poloostrově teď přesahují 40. Ve Francii a Itálii se na začátku týdne teploty dostávají nad 30 stupňů. V části Nizozemská je od dnešních ranních hodin omezená vlaková doprava. Vládní organizace ProRail spravující nizozemskou železniční infrastrukturu nevyloučila, že příčinou by mohla být sabotáž. Informovala o tom agentura AP. A Spartu opouští další obránce David Němeček. Nově bude hrát za IFK Helsinky. Pražané dnes na svém webu oznámili, že 31-letý bek bude nově působit v zahraničí. Krátce poté Němečka jako novou posilu představil finský klub. Odchovanec Plzně podepsal smlouvu do konce sezóny.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Ranní mlha je definitivně pryč a teďka si všichni na severu Čech užíváme sluníčko. Tak přátelé, užívejte, co to jde. Bude tady s náma až do večera, až k večeru se teprve začne zatahovat a dnešní nejvyšší teploty 21 až 24. Naopak zítra už bude většinou oblačno a odpoledne to přijde. Čekají se přehánky, déšť a možná i bouřky. No a nejvyšší zítřejší teplota 22 až 25.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Ale tady jsou s váma další dvě sluníčka a taky s váma budou až do večera. Kaťa Haplová, Kamil Bílský, přejeme krásný odpoledne všem na severu Čech. Takhle nám začíná úterní padla.
8: Jdeme na to. Doufáme, že vy už máte všechny povinnosti za sebou. Tak sedněte do auta a fofrem domů stáhnout okýnko, loket z okna a frčíme s Imagine Dragons.

0: Sound of Silence, úterní hit Radio North Music. A máme 9 minut po 3. hodině, to znamená, že odpolední show padla, právě odstartovala. Hezký odpoledne.
1: Přátelé, my jsme se rozhodli, že dneska dáme do placu hned na úvod strašně krásný příběh, který je ale vlastně strašně smutný.
0: A vlastně bizarní. To má všechno.
1: Krátká a dobře, jedna paní z Ameriky se prostě rozhodla, že bude dělat radost svým sousedům a bude jim dělat snídaně zadarmo.
0: To je prostě nádherný.
1: Úžasný.
0: Který z vašich sousedů, která z vašich sousedek by něco takového udělala, že jo? Každý ráno vstát o 2 hodiny dřív a udělat vám všem snídaní.
1: Ono to vlastně napadlo, protože když si dělala na benzínce, kde se prodávalo i jídlo, lidi byli zvyklí tam pro to jídlo chodit místo snídaně, ale covid to celý překazil a ona ty lidi nechtěla zklamat. Takže ona pro ty svoje štamgasty začala připravovat svoje jídlo a ve finále se to tak rozšířilo, že dneska už k ní chodí všichni sousedí na tu snídani a ona to do dneška dělá pořád zadarmo.
0: To je strašně krásný tohleto.
1: Jako až doteď je to ten krásný příběh,
0: tak,
1: ale bacha, teď přijde to smutný. Oni si toho všimli úřady a řekli, tak moment paní, tohle je podnikání, jako. To vy takhle nemůžete dělat. Vy si normálně svůj barák a svoji kuchyň musíte přestavět na profesionální kuchařskou kuchyň a ještě musíte splňovat všechny hygienické normy, jinak to prostě dělat nebudete. A ta paní je v koncích, protože těm lidem chce tu snídaní dávat dál a bojí se, že když to bude dělat, tak ji zavřou.
0: A samozřejmě se logicky brání, ale prosím vás, tohle není vůbec žádný podnikání. Teď já to dělám jako z radosti, že jo, z lásky k těm svým sousedům. Tak, a co s tím teď?
1: Jako bizárně skutečně. Situace neuvěřitelná a přesně, jak říkáš, teď babora. No tak jakou máš radu, babu?
0: Ne, jako kdybychom to měli aplikovat na naše sousedský vztahy, nebo nejenom prostě sousedský, že jo, ale tak jako udělá se v neděli třeba, nevím, bábovka, štrůdl,
1: no,
0: samozřejmě dáš sousedům ochutnat, že jo, dáš jim trošku na talířku.
1: Přesně.
0: Nebo nedej bože, když se třeba něco dělá na zahradě, přijdou ti pomoc sousedi, tak se udělá prostě kotel guláše, že jo.
1: A taky si dají všichni.
0: A taky si dají všichni.
1: Zadarmo.
0: Tak.
1: Nikdo neplatí.
0: Jako kde je ta hranice, že to je ještě dobrá vůle a kde už je to podnikání, abych já musela splňovat hygienické normy a předělávat si prostě kuchyň na profesionální zařízení. Kde to
1: podle
0: je?
1: Mě až ve chvíli, kdy se potom tvým guláši někdo po... tak je to podnikání.

0: jdeme na hokej.
1: My všichni jdeme na hokej, protože tohle je nová oficiální píseň pro start extraligové sezony. Pokáča jdeme na hokej, Hit Radio Nord Music.
0: Kdo by to řekl, že vznikne takovýhle spojení? Já jsem teda překvapený.
1: Já teda taky.
0: Vůbec jsem netušil, že by byl Pokáč nějak zapálený do hokeje a už vůbec jsem nevěděl, že se domluvil s vedením hokejové extraligy, že by bylo dobrý dát do placu nějakou, abych tak řekl, hokejovou hymnu pro všechny fanoušky.
1: A je to chytlavý, člověče.
0: Stalo se. Na to. Jo, je vidět, že má cit. Myslím si, že slogan jdeme na hokej nezní vůbec blbě a je to skutečně hymna pro každého fanouška, který miluje tenhle sport a jde si prostě udělat radost na ten zimní stadion, ne nadávat, ne se rozčilovat, ale prostě a jednoduše se hokejem bavit.
1: Protože, co si budeme povídat, ono jít na hokej je vysloveně takový rituál, že jo? Vezmeš kamarády, dáte si tam něco dobrýho, pivko, klobásu a je to prostě, je to opravdu rituál.
0: Tak ten rituál začíná dneska, protože skutečně dneska startuje nová sezona hokejové extraligy, i když zápasem, který nás třeba tak úplně nezajímá, Karlovy Vary versus Třinec, ale pozor, zítra to vypukne i pro Severočechy, protože zítra od 17:30 hostí Litvínov Kometu Brno. Takže přátelé, zítra jdeme na hokej.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto USA.
12: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
14: Vinylovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Pochlapaný odpoledne, David Guetta, tedy svým Stones and I. A s vámi úterní padlá na Hit Radio North Music.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Kontrolní otázka, milí posluchači. Jaký bylo dnešní ráno? Předpokládám, že neexistuje jednotná odpověď, ale bacha, tři věci vím stoprocentně. Dnešní ráno bylo úterní.
0: Ano.
2: Dnešní ráno bylo mlhavé.
0: Ano.
2: A dnešní ráno bylo pro posluchačku Zdeňku 7000.
0: Teď. 30 sekund připomínáme.
3: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
4: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je to paní rychle, ježišmarja.
3: No tak bomba.
4: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
4: Viděla nás z okna, já ji předávám.
3: Dobré ráno, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
3: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
3: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
2: Přátelé, tak takhle se vydělávají prachy. Otvíráním dveří.
0: Ano.
2: Ale... Vyhazovači by mohli vyprávět.
0: Jako co to byla přepadovka? Kdo koho přepadnul v tomhle?
2: Úplně nevím, kdo byl víc vyjevenej. Každopádně jistý je, že o tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní. Opravdu jenom stačí do půl minuty otevřít svoje dveře a můžete mít vydělávno.
0: Třeba jako Zdeňka můžete mít i za 3 sekundy, hele, to byl takovej fofr. A jo, proč ne, takže zase zítra, kamarádi, pro jistotu už v 7.08 stát za těma dveřma, protože v 7.10 cinká naše snídaně šampionů. Třikrát zazvoní a vy máte 30 sekund na to, abyste vylezli ven.
2: Tak kdo chce hrát s náma, zaregistrujte se do soutěže na www.hitradionortmusic.cz a pozor, abychom to zakončili třešničkou na dortu.
0: Jo.
2: Tak na konci téhle soutěže 25. září budeme stát za dveřma s částkou 50 tisíc korun. A to už se vyplatí otevřít dveře.
0: To teda jo, hitradionortmusic.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: good, so good. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Úterní padla na Hit Radio Nord Music a za 5 minut 3/4 na 4.
1: Tak doufáme, že jste si zabékali s náma. No a za chvilku vám pustíme, jak to vypadá, když si spolu zabéká celý český hudební show business. Přátelé, to byl takhle jednou v roce 2018 mejdan jako blázen. Tam se skutečně sešli všichni, co v českém hudebním showbiznisu něco znamenají, a vznikla z toho pecka za 100 let. Kdo ví, co bude stát za 100 let? 13 hvězd. Namátkou Marek Ztracený, Tomáš Klus, Čechomor, Miraj, Eva Farná, Jelen, Xindlix, Michal Hruza, David Stipka, Slza, Vašek Bláha z Divokýho byla, Debí a nebo skupina Jananas.
0: Ale jsou tam všichni prostě.
1: Tam nikdo nechybí.
0: Tam nikdo nechybí.
1: A že se ten mejdan poved.
0: To teda jo. A i za 100 let budeme mít rozhodně na co vzpomínat, tak si dáme tuhle pecku už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
18: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov.

0: Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Kytky v novém kabátku. Úterní padla na Hit Radio Nord Music 15 hodin 52 minut.
1: Přátelé, dneska se mi potvrdilo, že muži jsou opravdu z Marsu a ženy opravdu z Venuše.
0: Ha, jak to?
1: Každý jsme jiný. Já jsem se upřímně zasmál nad dánským časopisem, který ležel dneska na recepci u paní doktorky.
0: Co pak tam bylo?
1: Já jsem tam chvilku čekal, nudil jsem se samozřejmě a tam nebylo stejně nic jiného ke čtení, tak jsem vzal ten nejmenovaný dámský časopis, který je určen výhradně dámám, jsou tam články pro dámy a píšou to dámy, takže nic dámštějšího si jako představit neumíš.
0: A ještě má v názvu dámský jméno, ne?
1: No. A teďka s tím listuju a líbil se mi, že první článek hned na začátku časopisu zněl: přestaň se trápit a přijmi sama sebe takovou, jaká jsi. Jsem si říkal, to je hezký, to ženské jim zvedne sebevědomí. O dvě stránky dál, zaručená dieta, zhubni 10 kilo. A na konci časopisu, recept na čokoládový dort, kalorická bomba, ale potěší. Vy vůbec nevíte, co chcete.
0: Přesně to je a tady to pramení. Ano, my nevíme, co chceme, to je normálně schizofrenie, kterou nás učí od malička.
1: Tak z Marsu zdravíme na Venuši.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go a s vámi hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme přímo do centra Mostu. Řidiči pozor na třídě budovatelů. Máme tady nehodu osobního auta s tramvají, takže počítejte s tím, že takhle v odpolední špičce tam můžou být nějaké komplikace. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. V minerální vodě Natura z Česka na Slovensku našli nejspíš žiravinu. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu dál nekonzumovali. Polská vláda hodlá prosadit zavedení mimořádné daně z nadměrných zisků ropných společností. Získané peníze chce použít ke snížení cen pohonných hmot. Uvedl to polský premiér Donald Tusk. Návrh na zavedení daně dříve zablokoval polský prezident Karol Navrocky. Ten je spojencem národně konzervativní opozice. Píše o tom agentura Reuters. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo kontroly na hranicích s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovenskem. Podle ministra vnitra Kernera jsou opatření proti nelegální migraci a pašerákům stále nezbytná. Rakousko zároveň tvrdí, že kontroly i jejich rozšíření do pohraničí mají co nejméně komplikovat pravidelné přeshraniční dojíždění. No a český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
14: Přejeme nádherný úterní odpoledne všem na severu Čech a že teda nádherný je 21 až 24 stupňů Celsia a vydržet by to mělo prakticky až do večera. Tak užívejte, protože zítra se to zkazí, přátelé. Zítra bude oblačno, postupně odpoledne až zataženo a mají dorazit přeháňky, déšť i bouřky. Jinak zítra 22 až 25.
11: Hit Radio North Music.
0: Tak mazejte z té práce ještě, načerpat si poslední sluneční paprsky, vitamin D, dokud to jde. A s vámi 4 minutky po 4. hodině odpolední show Padla ta úterní s Káťou a Kamilem.
14: Já to dneska vidím normálně na zahrádku. Jako.
0: Celá jo, veď.
14: Kantor ideál, hele. Kafíčko, zmrzlinka, apero.
0: Oh.
14: My pro vás máme jenom vodu. Teda vodu. Vodopád. Waterfall. Pra.

0: Wiz Khalifa, See You Again, to je pohodička v úterním odpoledni na Hit Radio Nord Music. Máme 10 minut po 4. hodině, s vámi Padla, Káťa a Kamil.
1: A navrch přidáváme dotaz na vás, naše posluchače. Přátelé, nestřílelo se náhodou dneska v Jirkově? Neptáme se náhodou.
0: Už jste to slyšeli? Nebo už to proběhlo?
1: Já právě ještě nic neslyšel.
0: Já jsem taky samozřejmě ne, ale abychom to uvedli na pravou míru. Dneska v Jirkově došlo ke střelbě, nebo dojde teprve ke střelbě. To my právě přemýšlíme, jestli už se to stalo, nebo nestalo. Ale nebyla to jen tak obyčejná střelba. Bylo to v rámci konference, prosím vás. Takže úplně v klidu, tohle je plánovaný
1: nácvik. To
0: zní
1: úplně blbě. V rámci konference se střílelo.
0: V rámci konference se v Jirkově dneska odpoledne střílelo, jo, to je pravda.
1: Ne, pojďme vysvětlit ještě víc, aby jsme nemátli lidi nebo náhodou nestrašili někoho na severu Čech. Co to bylo za konferenci?
0: Konference o bezpečnosti. Takže se tam simuluje takovej ten útok, pokud by přišel třeba nějaký aktivní střelec.
1: Prostě takzvaná názorná ukázka.
0: Přesně.
1: Rozkaz měl, jasně, nesmí projet muž s koženou brašnou. Takže no. Přesně tohle se dneska cvičí v Jirkově. Takže to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct. Přátelé, jestli se dneska v Jirkově ještě nestřílelo, tak bude.
0: Jo.
1: A jestli už se střílelo, tak už nebude.
0: Tak už.

0: Máme 4:45 pryč, s vámi stále úterní padla na Hit Radio North Music a taky Alex Warren a Ordinary.
1: My jsme tady před chvilkou upozorňovali na cvičnou střelbu v Jirkově a mě se okamžitě vybavil klip Dana Landy Motýlek, kde se taky střílelo.
0: Ano.
1: A byla to prý strašná sranda.
0: Ježiš, jaký.
1: Já jsem totiž tenhle víkend potkal jednoho slavného fotbalistu, jmenuje se Roman Vonášek, hrál kdysi za Spartu, byla to hvězda a on měl tu čest si v tomhle videoklipu zahrát.
0: Aha.
1: A on mi vyprávěl, jak se to celý natáčel. A já jsem si na to teďka kvůli té střelbě vzpomněl, protože on říká, hele, střelba nic není. Ale já jsem ještě předtím dostal roli v tom klipu, že budu hrát číšníka a mám v restauraci Landovi a tý jeho lásce nalejt víno. Jednoduchá věc, lehký záběr, co na tom, že jo? Režisér řekne, jedeme, Vonášek vezme víno, naleje, Landa chce se napít a režisér, stop! To nebylo úplně ono, pojďme to dát ještě jednou. Ale co s tím vínem, když už je nalítý, že jo? Přece ho nebudeš vracet do té láhve. No tak se to vypilo a jeden po druhý, pojďte. Vonášek po druhý nalejvá a zase blbě. Co s tím vínem, že jo? No tak se zase, hele, nekecám, ten záběr toho nalití vína jeli prej 30krát. Takže ty se během toho tak zhulákali, že tu střelbu si prej nikdo nepamatuje.
2: April hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem, www.golfterasy.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 25 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
15: V Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Klasika Kato, Turn the Lights Off a s vámi úterní hit Radio Nord Music. Hezké odpoledne.
1: No a aby to úterý nebylo tak fádní, tak my jsme se, přátelé, rozhodli, že dneska večer tady uděláme pořádný bordel.
0: Dneska bude bubenická show, jak jsme to tady mezi náma stihli tak trošku nazvat. Protože samozřejmě i v úterý odpoledne, respektive k večeru, nás čeká hit Radio Classic. 80. 90. začátek milénia. To tady vlastně omíláme de facto každý den. Tak pojďme to dneska ozvláštnit tím, že jsme pro vás vybrali ty největší bubenický esa.
1: Prostě pecky, na kterých se bubeníci ale jako fakt vyřádili.
0: Přesně. Tak hele, co třeba jako tohle?
1: Kdo poznává? Phil Collins, přátelé. Jedna z legend, kterou si dneska večer určitě zahrajeme.
0: No a nebo taky další bubenický vysloveně mák.
1: Tak tomuhle frajerovi nezávidím jako.
0: Hele, ten musí mít karpály jak...
1: Hořej dlaně úplně.
0: Přesně tak. Gypsy Kings nebudou chybět v dnešním speciálním výběru, dnešním hudebním speciálu, ale dáme si taky jednu pecku.
1: Jo, i Lucie nám dneska večer zahraje, tak co si jí nedat teďka celou, přátelé? A i tady se bubeník vyřádil.
0: To je pravda, tak pojďme si tyhle šrouby do hlavy dát fakt od začátku až do konce, protože... A čověče, oni ty bubny budou podobný s tím Philem Collinsem.
1: To je moje ukradení. Tenkrát se to tak prostě dělalo a bylo to dobrý a líbí se to do dneška. Takže přátelé, od 18 hodin legendární pecky na Hit Radio Not Music a teď důkaz Lucie, šrouby do hlavy. Vždy.

0: 5. Krásný úterní odpoledne přeje Padlá Káťa Kamel.
1: A tady se pořád bubnuje. My jsme vás před chvilkou pozvali na naše Hit Radio Classic, který od 6 večer na legendární pecky, kde se dneska bude bubnovat. A zároveň jsme zjistili bubenický rekord. Přátelé, víte, jaký je aktuální bubenický rekord?
0: No, o tom řekni.
1: Vytvořil ho jeden Brit, jmenuje se Alistair Brown, a tenhle ten frajer, pozor, poslouchejte dobře, dokázal bubnovat v kuse pod dohledem rozhodčích z Guinnessovy knihy rekordů 150 hodin a jednu minutu. To je v překladu asi 6 dní.
0: To není možný.
1: 6 dní do toho mlátil, aby se dostal do Guinnessovky, chápete to? Toho bych chtěl mít za souseda.
0: To je pravda, to není možný, čověče.
1: Je to zapsaný v Guinnessovce.
0: Vždycky totiž, když stojím a uvádím moderu nějaký ty slavnosti, ať už u nás dobí nebo teď v Krupce, tak vždycky stojím u toho bubeníka, koukám na něho, jak on prostě odehraje ten svůj hodinový koncert. Bez přestávky prostě mlátí rukama. A tenhle týpek to vydržel 6 dní. Jo.
1: A ty jsi z toho byla úplně hotová, viď?
0: Jo.
1: Proto taky není dobrý mít za kamaráda bubeníka. Ten ti vždycky přebere holku.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Štěpán Kozub zdraví, Litoměřice.
12: A Krhut se přidává, hoj.
11: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
12: Přeježděný vztah 3.11.
11: Lístky najdete na ticketportal.cz.
12: Tak googli, kupuj a přijď. Yeah, yeah, yeah. Oh,
13: dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v

0: 516 prodejnách Teta Drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
3: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Guru Josh Project a Infinity 2008, tak to je další pecka, kterou si dáváme v úterním padla na Hit Radio Not Music.
1: Možná už jste to slyšeli, Emil číslo 2 je na světě.
0: No,
1: myslím tím losa. Losa, který taky dostal jméno Emil a taky nám trošku komplikuje teda dopravu. Ne u nás, aktuálně je teda ve Varšavě, na hlavním nádraží, kde se procházel tunelem. Další los takhle na vejletě, to je strašně vtipný, no.
0: Jsou to takový cestovatelský typy.
1: Vlastně jo. A asi jako mají rádi takhle jako, chodit kolem auta, kolem vlaků. Nicméně, jak to s tímhle losem aktuálně dopadlo, tak to se dozvíme už za chvilku ve zprávách.
0: Protože... Podle mě jel na černo, ne?
1: Oni mají k tomu takhle sklony, no. Tak Klára nám to za chvilku osvětlí ve zprávách. Do té doby ještě hrajeme Coldplay na Hit Radio.

0: Raining Season a Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Lounsku, v Žatci, v ulici u Oharky, u křižovatky s Plzeňskou. Bourala tady dvě osobní auta, na místě blokovaný jeden jízdní pruh, takže počítejte s kratším zdržením. Odpolední špička nám tvoří kolonii na D6 u Lubence, a to v obou směrech. Ještě připomínám nehodu v Mostě na třídě budovatelů u křižovatky s Moskevskou. Tady došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Tady stále počítejte s kratším zdržením. A ještě D8, 29,5 kilometr ve směru na Prahu, dejte pozor na porouchaný kamion na krajnici. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Nad Prahou v pátek odpoledne proletí akrobatická skupina britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí objeví po 14. hodině a ve výšce zhruba 300 metrů předvedou průlet s kouřovými efekty. Formace přiletí od severu nad letištěm Václava Havla se seskupí a přes Vltavu zamíří nad centrum města. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los. Ten se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který putoval z Polska do Rakouska. Turecko zadrželo nejméně 150 protestujících proti zátahům na LGBT+ komunitu. Informovala o tom agentura Reuters. Turecká vláda policejní razie zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. A na závěr míříme do světa sportu. Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na opraveném stadionu v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dříve se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz Aréně.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
6: Kdo se ještě nechce rozloučit s létem, tak ten si musí dnešek vyloženě užívat, protože po té ranní mlze je nádherně. Svítí sluníčko a na teploměrech 21 až 24. Bohužel, zítra se to zase obrátí, zatáhne se a postupně během dne dorazí přehánky, déšť a dokonce i bouřky. Jinak ale bude dál teplo 22 až 25.
4: Hit Radio North Music.
0: 4 minutky po pátý, odpolední show padla, ta úterní nám pokračuje dál a tady něco krásně voní.
6: To je moje čočka.
0: To je tvoje čočka. Ty dostaneš čočku teda.
6: Jsem na mě, pojď.
0: Dobrou chuť samozřejmě, voní to nádherně.
6: Jako jo, je čas večeřet, ne?
0: No to je pravda.
6: Tak dobrou chuť i vám a k tomu sprdlá hrdla, všichni zpíváme. Vanislav!

0: To byla dobrá uspávačka.
1: My to nemyslíme vůbec zle. Eva Farná, Miraj, a vzpomeneš si na Hit Radio Nord Music, my už jenom trénujeme.
0: Přátelé, v říjnu je to tady. V říjnu se Japonci rozhodli, že udělají mistrovství ve spaní. Tak kdo by nechtěl vyhrát 300 tisíc za to, že si schrupneš, ne?
1: Bláho, to je normálně. To je konečně mistrovství světa, který máme opravdu šanci vyhrát i my, obyčejní smrtelníci.
0: Jako takhle, pozor, ono to zní dobře, jo? Půjdeš si někam schrupnout a máš šanci vyhrát 300 tisíc, ale oni ty pravidla jsou docela jako ostrý.
1: Jo, jako co je na tom ostrýho?
0: No, to spaní musí být nejkvalitnější ze všech závodníků. To znamená, podmínky jsou takový, že ty při tom spaní se nesmíš převalovat, ty při tom spaní nesmíš chrápat a ty při tom spaní nesmíš mluvit ze spaní. A teď si myslím, že jsme spoustu závodníků vyřadili.
1: To je pravda. Ale za mě nejkvalitnější spaní je takový, při kterém chrápou prostě. Tak.
0: To si jako užíváš.
1: To si jako užívám úplně a užívá se to hlavně i okolí moje.
0: Tomu rozumím, ale v Japonsku by si s tímhle nevyhrál.
1: Ty bláho, takže takovýhle přísný pravidla to má mistr.
0: Dá se říct, že si vlastně lehneš jak prkno a jenom dejcháš. To je jediná šance na vítězství.
1: A kdo to měří, jako že ten
0: ty Japonci, že jo, tam jsou normálně rozhodčí. Tam chodí kolem tebe, sledujou, kontrolujou. A běda, když se voze, jdeš, okamžitě, stávej, vypadni.
1: Diskvalifikován, to není možný. Jako je pravda, že my, kteří jsme otroci svých vlastních chytrých hodinek, tak my to asi měříme, nebo za nás to měří ty hodinky a každý ráno vždycky...
0: Ježiš, no to mi ani neříkej.
1: No jo.
0: Ty jsi taky ten blázen, co se ráno probudí a neví, jestli se jí spalo dobře nebo špatně, tak se musí podívat na hodinky. Jo.
1: A mě to ale strašně baví, já se prostě každý ráno probudím a už koukám do toho telefonu, do té aplikace, jak mi ty hodinky naměřily kvalitní spánek a sbírám ty bodíky a vždycky čekám, až jako někdy se mi poštěstí a budu mít opravdu komplet 100 bodů.
0: Jakože ideální spánek.
1: Jo.
0: Už se ti to někdy stalo?
1: Ne, zatím jsem na 99.
0: Možná bys měla v hodinkách vyměnit baterky nebo něco.

0: Hlas jak z jiný galaxie, Benson Boone, Beautiful Things na Hit Radio North Music. Za chvilku už taky půl šestý a s vámi úterní padla.
1: A my rozhodně nezastavujeme, i když teda zpoždění nemáme, ale jedeme dál a už za chvilinku si zahrajeme čerstvou maminu, Lady Gaga a její Poker Face. Takhle, my se omlouváme, jo? Možná tam bude nějaký řev, ona u toho bude kojit, tak to snad nevadí.
0: Už za chvilkou na Hit Radio North Music.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: trenirkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
17: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
18: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
19: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Music taky a tenhle fešák z Itálie. Damiano David, The First Time.
1: Středa, přátelé, hosta je třeba.
0: Jo.
1: To je pravidlo, který držíme na Hit Radio Nerd Music celý rok a neporušíme ho ani zítra.
0: To znamená, že zítra v naší dopolední show LSD u Lucky s Danem přivítáme hosta a tím bude Matyáš Hložek.
1: Matyáš Hložek. Jestli vám to jméno něco říká, ano, je to ten účastník reality show Are You The One? Ano, je to ten muž roku 2017.
0: Ano.
1: A ano, je to Hložek, protože jeho táta je slavný Standa Hložek.
0: Přesně, senátor, taky fitness trenér. Zkrátka dobře, zítra vlastně přijdou takový čtyři kluci v jednu. Takže určitě doporučujeme poslouchat LSD Lucku s Danem.
1: A třeba kromě rozhovoru dojde i na zpívání, protože Matyáš se svým tátou Standou naspívali i společný hit Kde jsou ty dny?
2: Kde jsou ty dny, kdy byl jsi ještě kluk? Já objížděl jsem zemi.
1: Ten Standa stejně nestárne.
0: Jo,
1: já prostě tam furt slyším holky z naší školky.
0: Holky z naší školky, tam je ten hlas prostě pořád. No, já si myslím, že i zítra dojde na holky z naší školky. Takže zítra u Lucky s Danem na Hit Radio Nord Music Matyáš Hložek.
3: Není to lehký, každý máme to svý.
1: Ale on je taky dobrý.
0: Ale ten hlas je výborný.
1: Holky. A ještě je to fešák, holky.
0: Zítra buďte u toho.
1: Počkej ještě, až to dají s tátou dohromady.
0: Tak jo, tak počkej.
1: Pojďte, kucí!
0: Člověče, ale zní to fakt dobře.
1: Ladí to, ladí to, ladí. A ladí to bude i zítra v 11 hodin v LSD na Hit Radio Nord Music náš pravidelný středeční host, tentokrát Matyáš Hložek.

0: Do krásného slunečného odpoledne na Hit Radio North Music za minutku 6:45.
1: Hrajeme vám hlavně domů na pohodu při řešení domácích úkolů, které už začaly, a i my jsme včera jeden vtipný matematický řešili.
0: A povídej.
1: Vrátila se dcera ze školy, říkala, my jsme dostali takovej srandovní úkol. A říkám, a co? Máme zjistit, kolik vstupenek potřebuje matrioška, když jde do divadla.
0: To je skvělý. To je fakt skvělý.
1: Tak dneska jsem zjistil správnou odpověď.
0: Jaká je?
1: Jenom jednu, protože ostatní matriošky se ukrývají v té největší, takže matrioška zabere v divadle pouze jedno sedadlo.

0: milionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý.

0: dopředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: vám.
1: Když máme vás blízko, tak máme úplně všechno, přesně jak zpívá poetika, blízko, úterní hit Radio Nord Music a za chvilku už 18. hodina.
2: To znamená, že blízko je i středa, polovina pracovního týdne. Přátelé, zase to letí jako blázen a my tu samozřejmě zase budeme zítra ve 3 odpoledne, takže pro tuto chvíli se loučí Kamil Bílský,
1: Káťa Háplová.
2: No a zítra se na vás zase těšíme, mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor na trase mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi na úrovni Dolních Zálezlů. Máme tady nehodu dvou osobních aut a připomínám taky nehodu v Žatci v ulici U Oharky u křižovatky s Plzeňskou. Tady stále počítejte s kratším zdržením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se vrátil na úroveň roku 2021. Stoupl také počet kolizí, zhruba o 900, bylo jich 15 600. Doplní ředitel služby dopravní policie Michal Hotboď.
7: Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
6: Nejpočetnější skupinou obětí byly o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy zhruba třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici oznámili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniku potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána pouze na slovenský trh. Rychlíky na lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat RegioJet. Nahradí stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Dnes začala 15-denní lhůta pro odvolání. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu a to zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
6: Ráno se objeví ojediněle mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, pak na východě kolem 7 stupňů, no a přes den většinou oblačno, polojasno, odpoledne další přibývání mraku, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně bouřky, ale teploty vysoké 22 až 27 stupňů, foukat bude postupně severozápadní vítr.
9: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě před námi cesta časem a to pomocí těch nejlepších songů z 80., 90. a taky milénia. Na start našeho večera jsou tu ATC.

Jamie Walters a Hold On. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. úterý je tady. Ano, pokud jste někdo měli pocit, že už je minimálně čtvrtek, není. Je úterý, prosím vás, jo, ale to nevadí. Dneska se i docela vyčasilo. Co jsem koukala, tak se žene výrazné ochlazení za námi. Tak pokud jste se dneska třeba zapotili, pač jste to slunce nečekali, pojďme si to užít, jo, protože jestli se výrazně ochladí, tak zase budeme vzteklí, že musíme lovit všechny ty svetry a teplý ponožky a tak dále. Takže hele, jo, je hezky a je to samozřejmě naprosto super. Ok? A co víc, ten nejlepší soundtrack, ten máme úplně zadáčo. Právě teď Phil Collins a In the Air Tonight.

0: Jedinečná Annie Lennox a Little Bird. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte fajn večer, že už jste ideálně doma. Jo, a takový to... A teď nemusím. To by byla samozřejmě ideální varianta. Pokud to tak není, tak si to můžeme na chvilku třeba aspoň představit. Jo, nebo aspoň na chvilku ty starosti tak jako nechat jako fuj, pryč, pryč. Skamenělý dítě, osmiči pravý tě, splašený pliš. No prostě si jenom chvilku užijí ty nejlepší songy. Za chvilku skupina Lucie a Skamenělý dítě, taky Alphaville nebo Shania Twain.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shania Twain v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je dost důležitý den. Pánové, pozor, pozor, pozor, protože dneska je den oceň svou manželku. Tak jestli jste to dneska ještě neudělali, je čas to napravit, je večer, jo. Protože údajně, tak nějak jako už víme, nakolik by se dala práce takhle ženy v domácnosti ocenit. Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, což není málo. Kdo z vás má 4 mega jen tak v kapse, že jo? Navíc, kdyby manželky začaly stávkovat, pojďme si říct, že moderní civilizace by skolabovala přibližně do 48 hodin, jo? Protože kdo jiný ví, kde jsou ty náhradní pytlíčky do vysavače, kde jsou ty tablety do myčky a jak se vlastně používá každý přístroj doma. Aha, aha, nejde samozřejmě o takový ty úplně basic věci jako mytí nádobí, jo? To je ta nejlepnější položka. Počítá se tam ale hlavně ta mentální zátěž. Neustále běžící procesor v hlavě, to je takový to, jak máte otevřených jako 20 oken internetu, někde v pozadí hraje nějaká písnička, netušíte, odkud to vychází a do toho se tam načítá video. Tak tohle se děje v ženský hlavě, jo? Takže prosím vás, pokud máte svoji paní doma, oceňte ji. Řekněte jí, jak moc pro vás znamená a pojďte si s ní třeba zatancovat. To by mohlo zabrat, hele. Normálně ji vytáhněte z křesla, řekněte pojď, pojď zlato. Mojo a Lady Hear Me Tonight k tomu, tak si to užijte.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, jste z Hitrádiem. 6:45, doufám, že máte krásný úterý, že si to užíváte. Dneska bylo ještě hezky, už takových dnů asi moc nebude. Ačkoliv i zima bude nadprůměrná, takže hele, nebudeme malovat čerty na zeď, jo? Paž do Mikuláše, je naštěstí ještě daleko. Heaven is a place on earth, o tom už za chvilku. Belinda Carlisle, taky v budou Black Eyed Peas nebo Erasure.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Doufám, že si užíváte úterý. My si dáváme dál ty absolutně nejlepší hity. A pozor. No co by nás tak mohlo jako probrat, že jo? Co by tak mohlo trošku rozproudit tu krev v žilách? Eye of the Tiger, to zvládne.

Enigma právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme tady poměrně bizarní záležitost, protože prosím vás, když si dáte Happy Meal, tak to neznamená, že vám to zlepší náladu. Ale to my asi tak nějak jako víme, že jo? Jsou lidi, kteří to neví. Nebo předstírají, že to neví. Jeden chlápek teď prosím vás žaluje McDonald's, a to proto, že si dal Happy Meal a necítil se potom veselejší. Ano, ano, to je takový to, proč musíme mít na kelímcích, že jo, s kávou napsáno pozor horké, protože se najdou lidi, kteří si koupí horký kafe a pak se diví, že se opařili, protože jim nedošlo, že to kafe bude horký. Takže teď to vypadá, že na krabičkách s Happy Mealem bude muset být napsáno, tento Happy Meal vám nezlepší náladu. Nebo minimálně, pokud nejste čtyřleté dítě. Takže tady pánovi gratulujem, moc jsem zvědavá, jak tahle kauza dopadne. Co víme, že dopadne skvěle, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Janet Jackson, Together Again. Tak jdem na to.

0: Welcome to my life. Simple Plan dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 7:45. My si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Cestujeme časem a musím říct, že na tom je nejlepší to, kolik skvělých songů v té době vzniklo. A spousta z nich má výborný poselství. Jo, už jsme tady měli, že vlastně nebe je tady u nás na zemi. Jo, tak je o tom, jak se nesmíte vzdávat. No a taky třeba něco, co každá z nás dámy chce občas slyšet.
1: Pro mě seš dál. Pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak kdyby vám to náhodou neřekl ten váš, řekne vám to Janek Ledecký a to už za chvíli.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
4: Štěpánko, zob zdraví, Litoměřice.
5: A Krhut se přidává, hoj.
4: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
5: Přeježděný vztah 3.11.
4: Lístky najdete na ticketportal.cz.
5: Tak googli, kupuj a přijď.
6: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, víš, co přijmu, jen si duši nepořeš.

0: DJ Semi v éteru Hit Rádia, krásný večer a dneska to cinklo.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, kdo pak to zvoní, stále pokračuje. Pokud máte registraci na hitradio.cz, měli byste každé ráno v 7.10 být ready, protože v tu chvíli vždycky naše snídaně šampionů udělá tohle. Takhle pustějí zvoneček Féteru a v tu chvíli vy musíte vykouknout ze dveří, z okna, odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. A dneska se to podařilo. Paní Zdeňka vyběhla po asi 9 vteřinách. Neskutečná rychlost a díky tomu má 7000 korun. Jsme tak opět na startu. To znamená, že na někoho z vás, z registrovaných, zítra čeká 5000. Takže prosím vás, 7.10, buďte ready. No a pojďme si připomenout, jak to ráno vypadalo. Teď.
2: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už
3: je
0: takhle to rychle, ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala,
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
2: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Fine Young Cannibals, Good Thing v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Doufám, že pokud třeba ta nálada dneska nebyla úplně dokonalá, což se samozřejmě může stát, jsou i takový dny, to k tomu patří, tak ale doufám, že vám s ním pomáhají tyhle songy. To nejlepší z 80., 90. a milénia. To jsou totiž songy naprosto zásadní. A za chvilku v tom budeme pokračovat, jo. Cyndi Lauper, legenda. Divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jiný, ale on to tak chce. Legenda, divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jiný, ale on to tak chce. Dokonce se ho snažili, prosím vás, tehdy

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.cz. Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
7: Hezký večer, Kateřina Pechová s vámi a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď jsou tu Depeche Mode.

prostě nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind, posloucháte Hit Radio. No a když už jsme teda u takovýhle romantiky, jo, tak já navážu ve stejném duchu, protože prosím vás, je to... Asi jste to každá někdy udělali. Asi to platí teda hlavně u nás žen. Nevím, pánové, klidně se přiznejte, nestyďte se. Protože prosím vás, je teď prokázaný, že čichání k přítelově třeba mikině nebo tričku nebo partnerově, jo, kusu oblečení, samozřejmě takovýho, co už měl na sobě, to znamená, že z něj cítíte to jeho pyžmo, tak to normálně prokazatelně snižuje stres. To je jako hustý, jo, takže takový to, že vám kluci krade mikiny, to není proto, že bychom chtěli vám krást mikiny. My to potřebujeme. My to potřebujeme, aby jsme mohli být ta klidná, hodná koťátka, jo, takže dámy, čichat k mikinám, tričkám v pohodě, jenom prosím vás, vyhněte se ponožkám. Ok, Jamelia a Superstar právě

0: a Keep the Faith. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Tak co, zatím dobrý? To jsem ráda, to jsem přesně chtěla slyšet. Doufám teda, že jste říkali ano, samozřejmě. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku třeba tohle. Ano, Black Velvet, to je Alana Miles, k tomu taky Gypsy Kings nebo Team, tak buďte s námi.
1: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned. Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj Bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

Tým a držím ti město. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mimochodem, za chvilku, konkrétně 1. listopadu, bude mít roční výročí naprosto fantastická událost. Možná jste to loni nezachytili, ale právě před rokem dánský ministr zahraničí se potkal se svým egyptským protějškem, takže s egyptským ministrem zahraničí, a daroval mu, prosím vás, naprosto dokonalý dárek. Dal mu totiž Lego set pyramid. Což je úplně skvělý. A hlavně ta fotka, kdy ten egyptský ministr zjistil, co to dostal, jak mu svítí oči, jak se směje, jako něco jako my, kdybychom teď vyhráli třeba 10 mega. Jo, úplně takový to, když jde dítě poprvé ke stromečku, vidíte světýlka a je fakt šťastný. To je naprosto dokonalý. Dospělý chlap a vidíte, jakou radost mu udělá prostě Lego. Jo, neskutečná věc. Já si myslím, že už uběhl rok, tak jenom doufám, že už to tady egyptský ministr má postavený. Tak držíme pěsti. A k tomu jedna Bad Romance, tohle je Lady Gaga.

gonna do? Rod Stewart v éteru Hit Radio. Hezký večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se moc, moc krásně, dávejte na sebe pozor, žádný šílenosti, známe se. No a další hity, už za malou chvíli. Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michael Sembello, nebo Tina Turner, tak buďte s námi a... Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michael Sembello, nebo Tina Turner, tak buďte s námi a ahoj.

0: him all popping and no. Ever gonna see so popping and smoke.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.

0: září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkám

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně, CZ.
5: Náplně hned.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Hit Radio.